0: a zahraniční fanoušci nejlepšími přáteli.
1: Video ze státu Texas například ukazuje místní kovboje, jak učí v baru skupinu evropských fanoušků tančit tradiční line dance v kloboucích. Další záběry zachycují americkou rodinu, která zaškoluje turisty z Asie do místního slangu. Nejsledovanějším videem je skupinka dětí z amerického maloměsta, která na plácku za domem hraje fotbal s fanoušky z jižní Afriky. V politicky rozbouřeném světě je právě probíhající šampionát nečekanou ukázkou lidskosti a vzájemného respektu. Americká média tyto momenty přenáší téměř denně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: A na závěr doplním počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, na východě i polojasno. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku do 30 stupňů. Na jeho východě naměříte okolo 32.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Auta super jdou do insolvence. Švédská vláda chce zavést vyšší tresty ve snaze snížit kriminalitu a aligátoři na Floridě za týden napadli 3 lidi. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Auta super jsou po uši zadlužené. Pražský autobazar je v insolvenci, dluží až 216 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, upozornil na to server odkryto.cz. Pražská policie už dříve uvedla, že autobazar vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a z pronevěry. Poškozených jsou více než 200. Klienti bazaru podle médií uvedli, že jim firma například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřevedla prodaný vůz na nového majitele nebo bez vědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto. Švédská vláda chystá revoluci v trestání. V úterý oznámila, že před zářijovými volbami zpřísní tresty. Chce tak snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívali vyšší hranici trestní sazby a delší tresty ukládali třeba recidivistům, píše o tom agentura Reuters. Švédsko se poslední 2 desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů. Aligátoři na Floridě jsou hodně aktivní. Za jediný týden v sérii útoků napadli 3 lidi, jedna žena zraněním podlehla. Ke 2 z incidentů došlo v rozmezí 24 hodin. Napadení aligátorem i tak zůstává poměrně vzácná. Ročně stát zaznamenává průměrně 8 nevyprovokovaných pokousání. Florida je podle odhadů domovem 1 300 000 aligátorů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková vstoupily do Wimbledonu úspěšně. Obě postoupily do druhého kola. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla na trávě v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Nasazená 21. Bousková zdolala Australanku Gibsonovou. A na závěr doplním počasí. Ve středu čekejte oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty pak v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů, na jihovýchodě naměříte kolem 32.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Za vraždu vůdce sekty padly tresty v Irkutsku. Lidé čekají u čerpacích stanic na palivo do aut i celou noc a Američané propadají fotbalovému šílenství. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Soud pravomocně potrestal vraždu vůdce kutnohorské sekty. Seniorka a zubařka si odpykají 12 a 9 let vězení. Původní tresty jim v úterý pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i 4letý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnili mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Na slovenské politické scéně se děje něco nevídaného. Soud vůbec poprvé v moderních dějinách země pravomocně odsoudil celé vedení politické strany. Funkcionáře komunistické strany Slovenska uznal v květnu specializovaný trestní soud vinnými z propagace komunismu. 7 komunistům nařídil zaplatit peněžité tresty, píše to server Aktuality.sk. Pokud by nezaplatili, šli by do vězení. Komunistická strana Slovenska tak doplatila na svou billboardovou kampaň z roku 2021, kterou připomínala z té výročí založení strany na Slovensku. Rusku dochází paliva. Na některých místech v Irkutsku už lidé čekají ve frontách před benzínkami půl dne i celou noc. Rekord je 18 hodin. Jak uvedl zpravodajský server Medúza, v sibirském regionu se sice těží ropa a zpracovává se na benzín, ten se ale posílá do Moskvy. I tak ale podle serveru v Rusku už snad není region, který by nepostihla palivová krize. Tu vyvolali útoky ukrajinských dronů na ruské rafinerie.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalový šampionát přináší Spojeným státům pozitivní emoce. Bourá kulturní i jazykové bariéry a zaplavuje nejrůznějšími zážitky. Virální videa ukazují roztomilé momenty, kde se v politicky rozbouřeném světě stávají místní Američané a zahraniční fanoušci nejlepšími přáteli.
2: Video ze státu Texas například ukazuje místní kovboje, jak učí baru skupinu evropských fanoušků tančit tradiční line dance v kloboucích. Další záběry zachycují americkou rodinu, která školuje turisty z Asie do místního slangu. Nejsledovanějším videem je skupinka dětí z amerického maloměsta, která na plácku za domem hraje fotbal s fanoušky z jižní Afriky. V politicky rozbouřeném světě je právě probíhající šampionát nečekanou ukázkou lidskosti a vzájemného respektu. Americká média tyto momenty přenáší téměř denně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: A na závěr doplním počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, na východě i polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku do 30 stupňů, na jeho východě naměříte okolo 32.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Auta super jdou do insolvence. Švédská vláda chce zavést vyšší tresty ve snaze snížit kriminalitu a aligátoři na Floridě za týden napadli 3 lidi. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Auta super jsou po uši zadlužené. Pražský autobazar je v insolvenci, dluží až 216 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, upozornil na to server odkryto.cz. Pražská policie už dříve uvedla, že autobazar vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a z pronevěry. Poškozených jsou více než 200. Klienti bazaru podle médií uvedli, že jim firma například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřivedla prodaný vůz na nového majitele nebo bez vědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto. Švédská vláda chystá revoluci v trestání. V úterý oznámila, že před zářijovými volbami zpřísní tresty. Chce tak snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívali vyšší hranici trestní sazby a delší tresty ukládali třeba recidivistům, píše o tom agentura Reuters. Švédsko se poslední 2 desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů. Aligátoři na Floridě jsou hodně aktivní. Za jediný týden v sérii útoků napadly 3 lidi, jedna žena zraněním podlehla. Ke 2 z incidentů došlo v rozmezí 24 hodin. Napadení aligátorem i tak zůstává poměrně vzácná. Ročně stát zaznamenává průměrně 8 nevyprovokovaných pokousání. Florida je podle odhadů domovem 1 300 000 aligátorů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková vstoupily do Wimbledonu úspěšně. Obě postoupily do 2. kola. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla na trávě v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Nasazená 21. Bousková zdolala Australanku Gibsonovou. A na závěr doplníme počasí. Ve středu čekejte oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty pak v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů, na jihovýchodě naměříte kolem 32.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Krásné dobré ráno vám všem, kdo posloucháte už v tuhle hodinu Radio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Anna Knauerová. Máme asi tak minutu do 6. hodiny ranní, což znamená, že nás čeká dnešní společný první rychlej přehled zpráv. Dneska je středa 1. července, už jsme se pomalu, ale jistě úplně přesunuli do prázdninového režimu. Dneska má svátek Jaroslava, případně taky Vesna nebo Halina, tak pokud znáte Jaroslavu, Vesnu nebo Halinu, tak dneska je ten správný den na to popřát holkám všechno nejlepší. No a my si samozřejmě dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Blesk udeřil do letního tábora na jihu Čech. Ženy mohou na mamograf bez žádanky a Souček zvažuje další působení ve fotbalové reprezentaci. Blesk zasáhl dětský tábor na Jindřichohradecku, udeřil do stromu a zranil 6 lidí. Nejhůře zasažený muž byl krátce v bezvědomí a do nemocnice ho přepravil vrtulník. 5 dětí rozvezli k dalšímu ošetření do nemocnice sanitky. U případu zasahovali i hasiči, kteří pomáhali s transportem zasažených a poskytovali krizovou intervenci. Nešťastná událost se stala včera před 21. hodinou, kdy krajem procházelo bouřkové pásmo. Ženy mají snadnější přístup k vyšetření na mamografu. Ode dneška nepotřebují žádanky od praktického lékaře či gynekologa. Na preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu se mohou objednat přímo. Předloni lékaři odhalili rakovinu prsu u více než 8700 pacientů. Pokud se nádor odhalí včas, vyléčí se téměř 100% žen. Téměř třetina ale na vyšetření nechodí. Změna platí i v předepisování léků. Praktici jich mohou nyní předepisovat o 12. Víc. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje zkrácení objednacích dob ke specialistům. Inflace na Slovensku zpomalila, některé potraviny tam meziročně zlevnily až o třetinu. Jde zejména o čerstvé maso, brambory, cibuli, ale také mléko.
2: Inflácia dosahuje na Slovensku aktuálne 3,8%, no ceny potravín podľa štatistického úradu klesajú. Okrem mesa, zeleniny a mliečných výrobkov sú to aj tuky a oleje, či niektoré cukrovinky. Mliečna čokoláda bola medziročne lacnejšia o 10%. Napriek spomaleniu rastu cien je inflácia vyššia než dlhodobé priemery z minulých rokov. Kým potraviny celkovo mierne zlacnili, iné oblasti spotrebného koša môžu naďalej rásť. Jozef Balko, Slovensko.
1: Fotbalové mistrovství sveta na rádiu Rock Zone.
0: Tomáš Souček zvažuje budoucí účast ve fotbalové reprezentaci. Bývalý kapitán národního týmu si vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se rozhodovat v emocích. Napsal to na sociální síti. Dále uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku. Souček působí v reprezentačním A týmu od listopadu 2016. Aktuálně má v národním celku na kontě 93 startů a dělí se o 5. místo historie. Tureckého pořadí s bývalým útočníkem Milanem Barošem. Jason Newsted se na stará kolena vrhnul na psaní. Bývalý baskytarista Metallica prozradil, že má rozpracovaných několik knih. Jednou z nich je i jeho autobiografie, která by mezi nimi měla mít přednost. 63-letý muzikant svůj záměr vydat memoáry přiznal v rozhovoru pro magazín Spin. Mezi jeho dalšími rozdělanými literárními projekty jsou údajně kniha poezie a také kolekce písňových textů.

0: Dneska bude oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno, zejména v Čechách. Dnes občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou delší i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer od západu srážky by měly ubývat, na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33, v 1000 metrech na horách kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22. Tak to bychom měli rychlý přehled zpráv, no a my se mrkneme v krátkosti ještě na dopravu. Dejte si pozor v Praze na Kbelský, na nájezdu do Novopatský ve směru do Hloubětína, tam blokuje provoz nehoda osobáku s nákladákem. Zdržíte se tam v narůstající koloně. No a dejte si pozor taky na D7 na 7. kilometru směrem na Prahu u Buštěhradu. Tam se srazily dva osobáky a kolona se tam prosím pěkně zatím netvoří. Máme 4 minuty přesně po 6. hodině, no a nás čeká nějaká ta muzika, a když už tady máme to léto, tak si ho pojďme dát s rádiem Rockzone. Dáme si Stone Sour, dáme si třeba taky Proud, anebo si dáme starý dobrý Korny a jejich předělávku Another Brick in the Wall. Tak pojďme na to, krásné ráno.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 6.20 to je aktuální čas a my se podíváme na to, jak to vypadá v tuhle chvíli na silnicích. Dejte si pozor na Kroměřížsku v Hulíně v Komenského ulici, tam zasahují záchranné složky u nehody osobáku s dodávkou. Doprava tam zpomaluje. Na dálnici D1 na 128. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě dvou nákladňáků a blokovaný je tam pravý jízdní pruh. Kolona se zatím v tuhle chvíli netvoří. Dejte si pozor taky v Mostě ve Hřbitovní ulici, tam došlo k nehodě dvou osobáků. Dejte si

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Hit sezóny na Rádio

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jsou tu rychlé zprávy v půl, dobré ráno. S jasnou herní převahou Francie jednoznačně přehrála Švédsko 3-0. Francie tak na mistrovství světa postupuje do osmifinále. O dva góly se postaral útočník Kylian Mbappé. Proti Švédsku střelil dva góly, dohromady jich na turnaji zaznamenal už 6. Momentálně se dostal na stejné číslo, jaké má po 3 utkáních v základní skupině argentinská hvězda Lionel Messi. V zápase opět zazářil také Michel Olis. Francie se v očích mnoha týmů staví do role favoritů. V tuto chvíli má dohráno také Mexiko s Ekvádorem, kdy Ekvádor podlehl Mexiku 2-0. Tak jo, víc zpráv si dáme zase v celou, no a teď už čekáme další muziku. Dáme si třeba Linkin Park anebo Liquido a jejich Double Decker, tak jdeme na to.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 6.39, to je aktuální čas a my se mrkneme na to, jak to vypadá v tuhle chvíli na silnicích. Dejte si pozor na dálnici D35 na 258. kilometru ve směru na Olomouc, tam naboural osobák do svodidel. Projíždějte tam s opatrností. Na dálnici D55 na 3,5. kilometru ve směru na Olomouc naboural osobák do svodidel a kolona se tam zatím netvoří. Dejte si pozor taky na Kroměřížsku na příjezdu do Morkovic, Slížan od Počernic a došlo k nehodě dodávky a osobáku. Dodávka se převrátila na bok a unikají z ní provozní kapaliny. Na místě zasahují záchranné složky. Tak si tam hlavně dejte pozor. Na Mladoboleslavku mezi Horkami nad Jizerou a Brodci došlo ke střetu osobáku s nákladňákem. Tak tam si dejte taky pozor. Dejte si pozor taky na dálnici D11 na 16. kilometru ve směru na Prahu. Tam budou u krajnice probíhat práce na silnici, tak tam projíždějte opatrně, ať se vám nic nestane. No a v Praze v Belské ulici před odbočkou na Prosek směrem do Hloubětina došlo k nehodě. Kolona se tvoří od sjezdu z Cínovecké, tak tam pravděpodobně trochu zdržíte. No pěkný, tak hlavně na sebe dávejte pozor, ať takhle hnedka z rána dojedete tam, kam potřebujete, ideálně naprosto v pořádku a celý. A my se pojďme podívat ještě na dnešní počasí.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno, zejména v Čechách, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat a na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jeho východě kolem 33, v 1000 metrech na horách kolem 17 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 22. Prosím pěkně. Nás už čeká další muzika, ať to nezdržujeme, dáme si Judas Priest anebo taky Youngblooda, který tady měl svůj naprosto neuvěřitelný festiák, tak pokud jste tam byli, tak doufám, že jste si to moc užili. No a kdybyste ještě pořád jeli tady na vlně Youngblooda, jak on sám říká tou svojí krásnou brčtinou, tak si můžete s náma zavzpomínat se songem Zombie. Jdeme na to, krásný ráno.
0: Radio Rock Zone.
2: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americanam, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Právě nám dohráli Judas Priest v rámci kvality, která nestárne, no ale my už se zase vrhneme zpátky na silnice a k tomu mi pomůže Kuba z Global Assistance, který má nejnovější informace, jak to vypadá v Praze. Tak co tam pro nás máš? Ahoj Kubí.
2: Ahoj Aničko, hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po Chomutovské dálnici D7 před exitem na letiště čekejte téměř 4-kilometrovou kolonu kvůli zúžení. Boudalo se v Praze na Kebelské ulici na cestě do Hloubětina před odbočkou na Prosek. Doprava začíná zpomalovat už u sjezdu na Zibina D8. Pomalu místě pojedete na trase Černý most Štěrboholy a zdržíte se už na Pražském okruhu před Ořechem na cestě k letišti. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky moc, Kubo, no já k tomu přidám ještě nějaký ty novinky, co jsou různě po republice. Dejte si pozor na Mladoboleslavsku mezi Horkami nad Jezerou a Brodci, tam došlo ke střetu osobáku s nákladákem, dejte si tam pozor. Na Kroměřížsku na příjezdu do Morkovic Slížan od Počenic a Tětic došlo k nehodě dodávky a osobního auta. Dodávka se převrátila na bok a unikají z ní provozní kapaliny. Na místě zasahují záchranné složky, tak si tam dejte pozor. Na dálnici D35 a na 258. kilometru ve směru na Olomouc naboural osobák do svoditel, tak tam projíždějte s opatrností. Víc si toho povíme zase za chvilku a taky nás čeká další rychlej přehled zpráv, tak si předtím pojďme dát ještě nějakou tu muziku, ať si zlepšíme náladu. Dáme si Fatboy Slim, anebo taky Bad Religion a jejich punk rock song. Tak jdeme na to.
0: Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M, 10 kusů v Byla klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti, kilogram za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
10: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Právě nám dohrál Fatboy Slim a pomalu nás posunul k 7. hodině raní. Od mikrofonu vás zdraví Anna Knauerová alias Aňu, celkem výjimečně tady v tuto hodinu. A dneska máme středu 1. července, takže prázdniny nám úplně nejvíc oficiálně dneska začaly. Respektive oni už běží tak nějak od pátku, ale dneska vždycky tím červencem se to tak jako hezky začne. Vzhledem k tomu, že je 1.7., tak svátek slaví Jaroslava, taky Vesna a případně Halina. Tak pokud některou z těchto dam znáte, tak dneska je ten správný den na to jim popřát k svátku. No a kdybyste chtěli dneska nějakou akci, už takhle třeba v 7 ráno, kdybyste přemýšleli nad tím, kam vyrazit, tak můžete zajít do Trutnova na bojiště, tam probíhá Obscene Extreme, tak můžete vyrazit třeba právě tam. No a samozřejmě nás taky čeká rychlý přehled zpráv. Takže to pojďme nezdržovat, dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Dnes končí termín pro podání daňového přiznání přes poradce. Policie podniká razie kvůli údajnému zneužití peněz z Evropské unie a dalších 5 českých tenistů zvládlo vstup do Wimbledonu. Je poslední den pro podání daňového přiznání prostřednictvím poradce. Zároveň je třeba daň uhradit. Termíny pro osobní podání uplynuly už na jaře. Kdo se opozdí o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Pokud daňové přiznání není odevzdané ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 a maximálně 300 tisíc korun. Do začátku května přijala finanční správa 2 470 000 daňových přiznání. Loni za celý rok ho odevzdalo v řádném termínu 2 870 000 lidí a firem, zhruba šestina z nich byla přiznání od právnických osob. Opravy silnic a dálnic v Plzeňském kraji nabrali na intenzitě. Tradičně je rozkopaná Plzeň a problémy začnou i na dálnici D5. Petr Ježek z plzeňské redakce Mladé fronty dnes raději doporučuje výjíždět na cesty o něco dřív.
2: Aktuálně vede v Plzni spočty omezení městská část Doubravka. Na okraji Plzně je rozkopan dálniční přivaděč na Prahu. Jen o kousek blíže centru staví lávku pro pěší na Trokycanskou. Kvůli tomu silnice přišla v každém směru o jeden pruh. Navíc začala rekonstrukce Masarykovy ulice. Na D5 se startuje oprava 10-kilometrového úseku betonové dálnice mezi sjezdy Ostrov u Stříbra na 110. kilometru a Heřmanovou Hutí ve směru od Německa na Prahu. Zpozornět by měli i kamionáci. 1. července stavbaři zavírají kvůli rozšiřování velkou dálniční odpočívku v Rozvadově na Tachovsku. Ze západu Čech Petr Ježek, Mladá fronta dnes.
0: V evropských městech proběhla razie kvůli zneužití fondů Evropské unie. Francouzský deník Le Monde napsal, že prohlídky se konají ve Francii, Španělsku, Itálii a Belgii. Úřad evropského veřejného žalobce oznámil, že zahajuje vyšetřování kvůli údajnému zneužití 4 300 000 eur členy někdejší frakce v Evropském parlamentu Identita a demokracie. Frakce v předešlém volebním období sdružovala krajně pravicové, nacionalistické a euroskeptické strany.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Dalších 5 Čechů vstoupilo úspěšně do tenisového Wimbledonu. Český souboj zvládla Karolína Plíšková, která si ve 2 setech poradila s Terezou Valentovou. Neskutečné drama zvládl Jakub Menčík, který si vítězství nad domácím Samuelem vydřel v 5 setech. Dál postoupil i Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek a Vít Kopřiva. Bad Wolves hlásí restart a do čela staví ženu. Od dob hitu Zombie nezůstal v kapele Kámen na kameni. Jediný původní člen, bubeník John Bulklin, kompletně obměnil sestavu a mikrofon předal zpěvačce Saře Skinner alias Killboy. Novou éru otevírá tvrdý single Painted Red, který je o boření starého a začínání od nuly. Najdete ho v rokových zprávách na rockzone.cz. Podle Bouklina nehledali záskok, ale někoho, kdo je posune dál. A Killboy byla jasná volba. Dneska bude oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat a na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33, v 1000 metrech na horách kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22. Tak jo, to byl další rychlý přehled zpráv. Máme 5 minut po 7 hodině a pojďme se jenom ještě v rychlosti mrknout na to, jak to vypadá s dopravou. Dejte si pozor v Praze v Belské ulici před odbočkou na Prosek směrem do Hloubětína. Tam došlo k nehodě, kolona se tvoří od sjezdu z Cínovecké. A na Pražském okruhu na 19. kilometru ve směru na letiště před sjezdem na Řeporie stojí porouchaná dodávka a blokuje jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří od sjezdu na Barrandov, takže tam se pravděpodobně taky pozdržíte. No co se dá dělat, pojďme si aspoň vylepšit náladu, když už máme tady ty kolony, tak si pojďme dát nějakou tu muziku a sice to dneska úplně na léto nevypadá, ale oficiálně léto je, no a když už léto, tak si ho pojďme dát s Rockzonem. Dáme si třeba Sabatony, dáme si Lucie, anebo třeba taky Vanilla Sky a jejich předělávku od Ariany, velmi netradiční popinka, dáme si jejich song Umbrella. Tak jdeme na to, krásný ráno.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 7.20, to je aktuální čas a my se mrkneme zpátky za dopravou a víc nám k tomu poví Kuba z Global Assistance, který ví, co se kde děje. Tak co se nám to tady děje, Kubo, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj Aničko, krásné ráno. Se zdržením počítejte na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Momentálně od 4. až 5. kilometru D8, místy až po Kobelskou ulici k Proseku. Ucpává se také příjezd do Prahy po Chomutovské dálnici D7. Je tam zhruba 4-kilometrová kolona. Kvůli zúžení a silnému provozu čekejte zdržení na Bělohorské z centra před Vypichem a zdržíte se také na Kukulově od Plzeňské. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky moc krát, Kubo, já k tomu ještě jenom dodám, že na výjezdu z mostu před odbočkou na Chánov směrem na Teplice havaroval osobák, nehodu tam vyšetřuje policie, tak počítejte s omezením. Kolona se tam zatím netvoří a na Liberecku v Raspenavě ve Fučíkově ulici došlo k nehodě, tak počítejte s omezením provozu a na Mladoboleslavsku mezi Horkami nad Jezerou a Brodci došlo ke střetu osobáku s nákladňákem, tak tam si dejte taky pozor. Je toho celkem dost takhle po ránu, tak doufejme, že nám toho nebude moc přibývat a vy se dostanete v pořádku tam, kam potřebujete. No a my si zatím dáme nějaký ty muziky, dáme si třeba All Time Low, nebo si dáme taky Rolling Stones a jejich celkem novou pecku, která se jmenuje In The Stars. Ty kluci prostě pořád šlapou.

0: kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Škvoři naživo na rádiu Rockzone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
3: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dobré ráno, jsou tady zprávy v Puls fotbalu. Mexiko porazilo na mistrovství světa Ekvádor 2-0 a zajistilo si postup do osmifinále. O vítězství rozhodlo už v prvním poločase díky krásným gólům Juliana Quiñonese a Raula Jiméneze. Ekvádor měl největší šanci po střele Johna Yeboaha, která skončila na tyči. Začátek utkání zdržela zhruba o hodinu bouřka domácí, ale od úvodu dominovali. Mexiko navíc na šampionátu stále neinkasovalo a po čtyřech zápasech drží 100% defenzivní bilanci. Postup si zajistila také bezchybná Francie po porážce Švédska 3-0. Dnes v 18:00 nastoupí Anglie proti Kongu. Tak to byl rychlý přehled zpráv v půl a nás čeká víc zpráv zase v celou. Teď už si ale zase pojďme pustit nějakou tu muziku. Dáme si Aerosmith anebo taky Blair a jejich Song 2. Tak pojďme na to. Krásné ráno.
0: Radio Rock Zone.

0: 7.40, to je aktuální čas a my se můžeme mrknout na to, kam můžete dneska vyrazit, kdybyste už třeba teď přemýšleli nad tím, co můžete dneska zažít. Tak v Praze v Bike Jesus zahraje Austin TV ve vagónu Ivan Vrána and Mr. Crow Blues Band, anebo můžete vyrazit na Trutnov na festiák Obscene Extreme. Radši si sebou vemte pravděpodobně pláštěnku, ale samozřejmě si myslím, že pokud se tam chystáte, tak si to užijete i přes déšť. No a kdybyste chtěli nějakou tu akci třeba na víkend nebo na nějaký další dny, tak 4. Vlastně první sobotu v červenci se uskuteční 6. ročník srazu s názvem Ameriky v pivovaru. Můžete se stavit na oslavách Dne nezávislosti Spojených států a do areálu v pivovaru Nymburk se sjedou americký koráby a motocykly, takže pokud vás zajímají tyhle ty různý technikálie a věci, co se týče amerických motocyklů a korábů, tak můžete vyrazit třeba právě tam. No a my se pojďme podívat ještě na to, jak to v tuhle chvíli vypadá s dopravou, ať víte, co se kde děje.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dejte si pozor v Praze na Pankráci v Lomnického ulici u křižovatky s ulicí na Klikovce, tam boural osobák do domu. Na místě je blokovaný jedný z ní pruh a doprava tam zpomaluje. Na výjezdu z mostu před odbočkou na Chánov směrem na Teplice havaroval osobák, nehodu tam vyšetřuje policie, tak počítejte s omezením i tam. Kolona se tam v tuhle chvíli zatím netvoří. No a na Mělnicku v Kostelci nad Labem v Neratovické ulici došlo k dopravní nehodě autobusu, který narazil do zaparkovaných osobních vozidel, prosím pěkně. Tak tam si dejte taky pozor. No je toho celkem dost takhle po ránu, tak hlavně jezděte opatrně, ať se dostanete tam, kam potřebujete, víceméně bez větších komplikací. My už si ale pojďme dát další muziku na tělo, dáme si Uriah Heep, anebo si dáme taky starýho zlatýho Ozzyho Osborna, dáme si ho taky s Billy Morrisonem, anebo Stevem Stevensem a dáme si přesně jejich song Crack Cocaine. Tak pojďme na to!
1: Radio Rock Zone. A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 7.49, to je aktuální čas, právě nám dohráli Uriah Heep a my se mrkneme zpátky na to, jak to vypadá s pražskou dopravou. A od toho už tu mám Kubu z Global Assistance, který ví, jak to v tuhle chvíli vypadá. Tak co tam máme, Kubí, ahoj.
2: Ahoj Aničko, krásné ráno. Nepojízdné vozidlo blokuje pravý pruh v Praze na Kabelské ulici do Hloubětína u Proseka. Postojíte si v přerušované koloně od 4. kilometru D8. Na cestě do centra města se popojíždí také na Liberecké. 3,5-kilometrová fronta vás zdrží na příjezdu do Prahy po Chomutovské D7 před exitem na letiště před zúžením. V protisměru čekejte zdržení na pár minut. A na dopravní nehodu dejte pozor na Praze 4 v ulici na Dolinách u křižovatky s ulicí na Klikovce. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky moc, Kubo, já rovnou přidám ještě, jak to vypadá v Česku všeobecně. Na Táborsku na vjezdu z Radvanova směrem na Rodnou havaroval motorkář, na místě zasahují záchranné složky a projíždí se tam kyvadlově. Na pražském okruhu na 77. kilometru ve směru na letiště na úrovni Modletic došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a blokovaný je levý jízdní pruh. Kolona se tam v tuhle chvíli netvoří. V Mladé Boleslavi v ulici 9. května poblíž křižovatky s Masnou srazil osobák cyklistu. Na místě probíhá vyšetřování nehody a blokovaný je tam jeden jízdní pruh, tak si na to dejte pozor. No a my už si za chviličku dáme další rychlej přehled zpráv, ale předtím stíháme třeba Depešáky nebo Sheryl Crow a její Dialmaker. Tak jdeme na to.
0: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Osmá hodina před náma, právě nám dohráli Depešáci, no a my se mrkneme na další rychlej přehled zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Anna Knaurová alias Aňu. Dneska je středa 1. července, už se nám to pěkně zase přililo všechno do prázdninového režimu. Svátek dneska slaví Jaroslava, tak pokud znáte nějakou Jarušku, tak jí popřejte všechno nejlepší. Zároveň taky slaví svátek Vesna a Halina, tak i těmhle dámám můžete dneska popřát. No a kdybyste třeba přemýšleli už teď kam vyrazit, tak v Praze dneska v Bike Jesus Austin TV, to je jenom taková rychlá kulturní pozvánka, no a my už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vydatné bouřky se prohnaly Českem a zanechaly škody. V Caracasu vyprostili z trosek 6 dní po zemětřesení živého chlapce. A legenda Williamsová při návratu do Wimbledonu prohrála v prvním kole s Čaňtovou. Noční bouřky potrápily velkou část Česka. Krušnou noc měli hasiči i záchranáři. Nebeskou diskotéku z noci na dnešek si budou nejspíš navždy pamatovat děti z tábora na Jindřichohradecku, kde po trefě blesku do blízkého stromu skončilo 6 lidí v nemocnici. Pro jednoho muže v bezvědomí dokonce letěl vrtulník. Lékaři našli na jeho kůži stopy po zásahu bleskem. Plné ruce práce měli i hasiči na Blanensku. Server novinky.cz zjistil, že museli zasahovat u ucpaného náhonu rybníku v městě Stesu Černá hora. Výjížděli také k popadaným stromům. Na jihu Moravy padaly až 5-centimetrové kroupy. Bouřka přinesla výzvy i železničářům. Po ránu museli dávat dokupy zabezpečovací zařízení na záložní trati z Prahy na Kolín. Mezi Lysou nad Labem a Nymburkem se vlaky rozjely až kolem 6. raní. Dnes už by počasí mělo být klidnější. Po dlouhé době jsme bez výstrahy meteorologů. Hromy a blesky ale můžou zase dorazit. Nejdřív můžou udeřit v Čechách, odpoledne dorazí na Moravu a do Slezska. Úvod sezóny vyšel provozovatelům koupališť na jedničku. 100% to platí na jihu a východě Moravy. Návštěvnost i tržby trhají historické rekordy.
2: Dobré a ještě lepší zprávy letí napříč Zlínským krajem, od Horní Večvy po Ostrožskou Novou Ves. Kdo nechodil na koupaliště, jako by nebyl, spálil se a pak možná uschne. Takže návštěvnost za poslední červnový týden třeba v Koryčanech nebo Bojkovicích o třetinu vyšší než v nejlepších časech. Tržby se teď sčítají. Vysoké jsou samozřejmě za občerstvení, a to pozor, zvláště tam, kde drží ceny rozumně při zemi. Jan Čada, Zlínský kraj.
0: Naděje na nalezení přeživších po zemětřesení ve Venezuele slábnou, nicméně i 6 dní po této tragédii se podařilo jordánským záchranářům vyprostit z trosek v Caracasu živého chlapce. Naproti tomu ale dva týmy z USA a Ekvádoru vzdali po více než 40 hodinách jednu operaci ve městě Makuto, kde se intenzivně snažili zachránit z trosek matku se třemi dětmi. Přestali totiž od nich přicházet signály, že jsou ještě naživu. Podle odhadů dvojice zemětřesení poškodila nebo zcela zničila asi 59 tisíc budov. Venezuelská vláda uvádí, že zemětřesení si vyžádala nejméně 1750 mrtvých, tisíce zraněných a asi 16 tisíc lidí připravila o domov.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Návrat tenisové legendy Seriny Williamsové do Wimbledonu skončil hned na začátku. 44-letá americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila na svém prvním singlovém zápase po takřka 4 letech na jointovou z Austrálie. Ve Wimbledonu se ještě představí ve čtyřhře se starší sestrou Venus, stejně jako do dvouhry obdržela divokou kartu. Kapela The Pretty Reckless zveřejnila oficiální videoklip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z 5. studiového alba kapely, které vyšlo 26. června. Čtvrtý single z nového počinu si můžete dát tradičně v rockových zprávách na rockzone.cz. Dneska bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Tak další rychlý přehled zpráv máme za sebou, 5 minut po 8 k tomu, no a mrkneme ještě rychle na dopravu. Dejte si pozor na Kolínsku, na místní silnici v Třebovli došlo ke srážce 2 osobáků, počítejte s omezením, a v Brně ve sportovní ulici směrem do centra havarovala motorka, na místě zásahují záchranáři, ale zdržení je tam minimální. No tak na sebe hlavně dávejte pozor a my už si dáme další muziku. Dáme si třeba Queeny, dáme si Pop Evil, dáme si třeba taky J.A.R. a jejich špinavý job. Ha, jak nám ty songy pěkně zrajou, a dá na začátek hodiny třeba taky Evanescence a jejich Going Under. Tak pojďme na to.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Právě nám dohráli Queeni, no a my se mrkneme zpátky na silnice a k tomu mi pomůže Kuba z Global Assistance, který v tuhle chvíli tuší, jak to vypadá s pražskou dopravou. Ahoj Kubi, co tam pro nás máš?
2: Ahoj Aničko, krásné ráno. Praze na Gbelské ulici na cestě do Hloubětína u Proseka se projíždí jedním pruhem. Postojíte si v přerušované koloně od 3. kilometru Ústecké D8. Zúžení komplikuje dopravu v obou směrech na D7 u letiště. Do Prahy je 4-kilometrová kolona a na Chomutov si postojíte od nájezdu z Evropské. A bouralo se na Ječné ulici, na cestě k Pavláku u křižovatky se Štěpánskou. Čekejte kolonu od Karlova náměstí. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju moc krát, Kubo, já k tomu jenom ještě doplním, že na D1 na 236. kilometru ve směru na Ostravu došlo k dopravní nehodě, osobáku s nákladákem a neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh, kolona se tam zatím netvoří, dejte si pozor taky na příjezdu do Jaroměře před odbočkou k nájezdu na D11 směrem od Trutnova, tam havaroval osobák, na místě probíhají odklízecí práce, tak tam počítejte s nějakým tím omezením a na trase z Chebu na Mariánský lázně před Starou vodou havaroval osobák s nákladákem. Na místě jsou taky záchranné složky a jeden pruh je tam neprůjezdný, ale kolona se tam v tuhle chvíli netvoří. Dávejte si pozor na silnicích i všude jinde, ať se dostanete v pořádku tam, kam potřebujete. No a nás už čeká ten jeden z těch nových songů od Pretty Reckless, kterým vyšlo v pátek a nový CDčko. Tak si dáme jejich Love Me, tak pojďme na to.
0: Radio Rockzone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
1: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
0: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
1: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
0: Tak dej odběr našemu kanálu.
2: Hit sezóny na rádiu.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A máme tady rychlé zprávy v půl z fotbalu, respektive z mistrovství světa. Dobré ráno. S jasnou herní převahou Francie jednoznačně přehrála Švédsko 3-0. Francie tak na mistrovství světa postupuje do osmifinále. O dva góly se postaral útočník Kylian Mbappé. Proti Švédsku střelil dva góly, dohromady jich na turnaji zaznamenal už 6. Momentálně se dostal na stejné číslo, jaké má po třech utkáních v základní skupině argentinská hvězda Lionel Messi. V zápase opět zazářil také Michel Olis. Francie se v očích mnoha týmů staví do role favoritů. V tuto chvíli má zajištěný postup do osmifinále také Mexiko, když mu Ekvádor podlehl 2-0. Dnes v 18 hodin nastoupí Anglie proti Kongu. Tak to byl rychlý přehled zpráv v půl a my si dáme zase další zprávy v celou. Teď už nás čekají třeba Linkin Park anebo Red Hot Chili Peppers a jejich Around the World. Tak pojďme na to.
0: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 8.41, to je aktuální čas a my se mrkneme zpátky na dopravu. Dejte si pozor na Praze východ v Brandýse nad Labem na Komenského náměstí, tam srazil osobák cyklistu. Na místě zasahují záchranáři a policie, počítejte se silným provozem a se zdržením. V Praze na Bulovce na ulici na Sypkém bourala dvě osobní auta, a tak tam projíždějte opatrně. A v Praze na křižovatce ulice Zavadilová a Starodejvická se srazily dva osobáky. Počítejte vám s omezením provozu a kratším zdržením. Je toho mnohem víc, tak si zase podrobnější informace povíme za chvíli, ale vy jezděte opatrně, to se samozřejmě nemění. No a pojďme se podívat ještě na počasí.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Praha aktuálně hlásí 20 stupňů a jinak dneska bude oblačno až zataženo na východě zpočátku i polojasno, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat a na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jeho východě kolem 33, v Jeseníkách a Beskerech kolem 22, no a v tisíci metrech nahora kolem 17. Tak toliko z počasí a my už se zase vrhneme na nějakou tu muziku, dáme si Europe a nebo taky My Chemical Romance a jich I Don't Love You.
0: Radio Rock Zone.
2: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak se pojďme zase podívat na to nadělení, co se nám děje na silnicích. S tím mi pomůže Kuba z Global Assistance, tak co tam máš? Ahoj!
2: Čau Aničko, pěkné ráno. Na dálnici D1 na příjezdu do Brahy od Brna za exitem 8 došlo k dopravní nehodě. Postojíte si od 12. kilometru. Na pražském okruhu čekejte místy kolony v úseku Jesenice Ořech. V protisměru vázne doprava také před Ořechem a dále k dálnici D1 narůstá zdržení před Lochkovem. Dopravní omezení komplikuje průjezd na sedmičce u letiště. Ve směru do Prahy je kolona od exitu 7 a v protisměru čekejte zdržení od nájezdu z Evropské. A na křižovatce ulic Zavadilova a Starodejvická se srazila 2 osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji moc krát, Kubíno, a já k tomu přidám ještě jednu informaci, a to takovou, že na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou na úrovni Sudoměřice došlo k havárii 2 osobáků. Místo je s opatrností plynule průjezdný, ale počítejte tam s omezením. Na Jičínsku na příjezdu do Valdic z železnice na kruhovém objezdu havaroval náklaďák, tak se tam taky projíždí s omezením a doprava tam zpomaluje. Dávejte na sebe pozor, no a my se mrkneme ještě na jednu takovou informaci. Já bych vám chtěla jenom připomenout, že i dneska se soutěží o vstupenky na festival Barvy léta, tak odpoledne nezapomeňte žhávit tady naše telefonní dráty, ať se můžete na tenhle ten festák vydat. No a přátelé, ode mě už je to všechno, loučí se s vámi Anna Knauerová alias Aňu a za chviličku už tady s váma bude Freďák a Sašenka, tak si to moc užijte, mějte se krásně, no a my se slyšíme zase zítra ráno od 6 do 9. No a do té doby se mějte, jak chcete. Tak čau.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
3: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
7: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Darkness na rádiu Rock Zone 9, přesně krásný ráno vám přeje Tomáš Frede. Středa 1. července, Jaroslavy, Vesny a Haliny mají dneska svátek, před námi je další rychlej přehled zpráv. Šťouchnem si to společně, hele, hezky pěkně, začneme u počasí, v tuhle chvíli nějakých 19 až 20 stupňů, zataženo nebo dešťový přehánky, no s muzikou budeme šetřit, protože dneska toho opravdu moc není, tak pojďme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Meteorologové mění systém výstrah, živnostníkům se snižují zálohy, Souček zvažuje další působení ve fotbalové reprezentaci. Systém meteorologických výstrah se mění, ten současný je založený na převážně klimatologicky stanovených kritériích, například na maximální nebo minimální teplotě nebo úhrnu srážek. Nový systém bude více zaměřený například na nasycenost půdy nebo vliv sněžení na dopravu. Mění se také struktura a pojmenování skupiny jevů, na které budou výstrahy vydané. Varování kvůli teplotám, sněhu či námraze se zjednoduší. Stupně nebezpečí výstrah ale zůstanou stejné, tedy nízký, žlutý, vysoký, oranžový a extrémní červený. Odvody živnostníků na sociální pojistné se snižují na loňskou úroveň, zatímco v prvním pololetí činil měsíční vyměřovací základ 40% průměrné hrubé mzdy, ode dneška mohou osoby samostatně výdělečně činné uplatňovat loňských 35%. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U odvedených záloh budou moct živnostníci požádat o jejich vrácení. Snížení odvodů se dotkne i zhruba 120 tisíc živnostníků, kteří platí paušální daň v prvním pásmu. Jejich měsíční zálohy se sníží o 822 korun, tedy na 9162 korun. Inflace na Slovensku zpomalila, některé potraviny tam meziročně zlevnily až o třetinu. Jde zejména o čerstvé maso, brambory, cibuli, ale také mléko.
2: Inflácia dosahuje na Slovensku aktuálne 3,8%, no ceny potravín podľa štatistického úradu klesajú. Okrem mesa, zeleniny a mliečných výrobkov sú to aj tuky a oleje, či niektoré cukrovinky. Mliečna čokoláda bola medziročne lacnejšia o 10%. Napriek spomaleniu rastu cien je inflácia vyššia než dlhodobé priemery z minulých rokov. Kým potraviny celkovo mierne zlacnili, iné oblasti spotrebného koša môžu naďalej rásť. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Tomáš Souček zvažuje budoucí účast ve fotbalové reprezentaci. Bývalý kapitán národního týmu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích. Napsal to na sociální síti. Dále uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku. Souček působí v reprezentačním A týmu od listopadu 2016. Aktuálně má v národním celku na kontě 93 startů a dělí se o páté místo historického pořadí s bývalým útočníkem Milanem Barošem. Jason Newsted se na stará kolena vrhnul na psaní. Bývalý baskytarista Metallica prozradil, že má rozpracovaných několik knih. Jednou z nich je i jeho autobiografie, která by mezi nimi měla mít přednost. 63-letý muzikant svůj záměr vydat memoáry přiznal v rozhovoru pro magazín Spin. Mezi jeho dalšími rozdělanými literárními projekty jsou údajně kniha poezie a také kolekce písňových textů. Doplním ještě počasí, dnešek bude oblačný, je zatažený na východě, zpočátku i polojasný, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, a to i silný. Odpoledne se budou další i velmi silný bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Teploty mezi 20 až 25, na Moravě 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Pojďme už za muzikou, dáme si Alter Bridge, Luci nebo Rammstein.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20, už za pár vteřin začneme u dopravy s Kubou, čau.
2: Hezké ráno do Rock Zone. V Praze pozor stále na křižovatce ulice Zavadilova a Starodejvická, kde bourali dva osobáky. Dvě osobní stojí po nehodě také na Bulovce v ulici Na Sypkém. Bouralo se na Ječné ulici na cestě k IP Pavlova u křižovatky se Štěpánskou, čekejte tam zdržení. A omezení stále komplikuje průjezd na D7 u letiště. Na cestě do Prahy čekejte kolonu zhruba od exitu 7 a v protisměru se zdržíte od nájezdu z Evropské. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, díky.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: No, tak nad Prahou se konečně spustil déšť. V tuhle chvíli 21 stupňů a deštivo je na většině území, tedy dnešek bude nicméně oblačný, zatažený, na východě je zpočátku i polojasno, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, a to i silný, stejně taky na Moravě, tedy teploty 20 až 25 v Čechách, Morava, Slezsko 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě 33 stupňů. V noci to klesne na nějakých 18 až 15 stupňů, no a čtvrtek bude většinou polojasný, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť, během dne se ojediněle vyskytnou taky přehánky, večer bude na severozápadě oblačnosti přibývat, později se objeví taktéž přehánky. 22 až 26 na jižní Moravě 28 stupňů, dáme si Revivalists.
0: Radio Rock Zone.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Life. Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No, bude to rychlovka. Samozřejmě, kdo chcete, můžete se k nám připojit a vyrazit do Berlína na Foo Fighters, ale přiznávám, to je trošku z ruky. No, By Jesus, tady v Praze, Austin TV, ve vagonu Ivan Vrána and Mr. Crow Blues Band. No a na bojišti trutnovským legendární Obscene Extreme Festival. No a to je všechno. Tak si dáme Police nebo Royal Republic.
0: Radio Rock Zone.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava, pojďme se na to podívat. Pozor, dejte na v Praze Kunraticích v ulici Šeberáku směrem na Libuš. Došlo ke střetu osobáku s chodcem, je tam policie. Na trase z Mariánských lázní do Chebu za Dolním Žandovem u odbočky na Salajnu zasahují záchranné složky. U nehody osobáku s nákladňákem projíždí se Kyvadlově. Kolona má necelý kilometr a s menším zdržením počítejte i v protisměru. No a v Brně v Geislerově ulici u křižovatky s Táborskou havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh.
0: Rádio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activie jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Magic is a feeling.

0: Zhruba dvě minuty zbývají do desáté hodiny, tohle byly Limp Bizkit, ano, oni se letos lískli na festivalu Rock for People. Já vám přeju krásný dopoledne, mé jméno Tomáš Frede, ladíte Radio Rock Zone, dáme si další rychlej přehled zpráv, co se počasí týče, tak v tuhle tu chvíli jsme stále na nějakých 21 stupních, je zataženo a deštivo, s občasným deštěm, chtěl jsem říct, podle toho, kde se zrovna nacházíte. No, pozvu vás někam za muzikou, rovnou do Trutnova na bojiště, kde startuje legendární kultovní Obscene Extreme. Máte-li to raději prostě takový specifičtější, tak rozhodně tenhle ten festival je pro vás. Teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hexy zřejmě cílili na úřad v Ústí nad Orlicí a na celém Slovensku platí jednotná jízdenka v dopravě. Dalších 5 Čechů vstoupilo úspěšně do tenisového Wimbledonu. Hexy zřejmě cílili na úřad v Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Město prověřuje možný kybernetický útok na své webové stránky. Z preventivních důvodů je dočasně odstavilo a zjišťuje příčinu problému. Radnice věří, že se web dnes podaří znovu zprovoznit. Podle městského tajemníka Prokeše je součástí provozu městského webu několik bezpečnostních mechanismů, které ho chrání před kybernetickými hrozbami. Ministr spravedlnosti podal kárnou žalobu na soudkyni. Ta loni v říjnu vydala malou dívku jejímu otci, i když o něm věděla, že je drogově závislý a trpí paranoidní schizofrenií. Muž pak letos v březnu 3letou dívku zavraždil. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Vedle kárné žaloby podal Tejc na soudkyni také podnět k prověření činnosti OSPOD a zkoumá i znalecké posudky. Připustil, že kárná žaloba za rozhodovací činnost soudce je hraniční. Uvedl ale, že je bude i nadále podávat na soudce, kteří podle jeho názoru nebudou pracovat dobře. Ode dneška na celém Slovensku platí jednotná jízdenka v dopravě. Stát spouští velkou novinku, která změní cestování napříč městskou hromadnou dopravou, vlaky a autobusy. Jednotná národní integrovaná jízdenka má zvýšit komfort cestování i ušetřit čas pasažérům.
2: Ide o zásadnú novinku pre cestujúcich, ktorí si už nebudú musieť kupovať zvlášť lístky na vlak, autobus či MHD, ale všetko dostanú naraz. Jednotný lístok si kúpia cez mobilnú aplikáciu, ktorej si naplánujú celú trasu od bodu A do bodu B. Vypočítanú sumu zaplatia a s digitálnym lístkom môžu cestovať po celom Slovensku. Národný integrovaný lístok si môžu ľudia zakúpiť aj v stánku, automate alebo prostredníctvom SMS-ky. Jo?
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Dalších 5 Čechů vstoupilo úspěšně do tenisového Wimbledonu. Český souboj zvládla Karolína Plíšková, která si ve dvou setech poradila s Terezou Valentovou. Neskutečné drama zvládl Jakub Menčík, který si vítězství nad domácím Samuelem vydřel v 5 setech. Dál postoupil i Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. O postup do třetího kola se dnes utká Barbora Krejčíková, která nastoupí proti Ruce Andrejové. Druhé kolo na londýnské trávě čeká také Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siňaková s Nikolou Bartuňkovou. Do kina můžete vyrazit na milej filmovej bizár Tahle party je dead. Snímek režiséra Adama Kůse se vyloženě pohrává s žánrovými klišé, více už poví Saša Ptáčková.
3: Zodpovědná Alice, bohémská Hanka, povrchní Sofie a nejistý Roman zažijí noc, jakou nečekali.
4: Jsi se jako rozhodla, že na letošní halloweenskou party půjdeš za nejvíc basic bitch, nebo co?
3: Jakoby nestačilo, že autem srazí herce s tváří Vladimíra Polívky.
4: Do háje, to je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
4: Ne! Polívka, ne!
3: Okolo nich totiž začíná zombie apokalypsa.
4: Co se to sakra děje? Jak to mám vědět? Nejsem odborník na zombie, Sofie.
0: Doplním už jenom počasí, dnešek bude oblačný, zatažený, s dešťovými přeháňkami, někde i tedy většími, a hrozí i bouřky. Teploty a v Čechách do 25, na Moravě ve Slezsku až 31 stupňů. Pojďme zpátky za muzikou, dáme si tentokrát Tři sestry, nebo taky Green Day.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, pojďme se na to podívat. 10:45, co se týče tedy dopravy v Praze. Informace přináší Kuba, ahoj.
2: Čau Tome, hezké dopoledne. Omezený provoz už je v Praze na Kbelské ulici do Hloubětina za sjezdem z Cínovecké. Očekávejte momentálně zdržení v koloně od sjezdu na Zdiby na D8. Ucpaná je cesta na Smíchov a dále na Troju před tunelem Rázovka. Zdržíte se už na Dobřížské ulici od Barandovského mostu. Popojíždí se i na trase od Černého mostu kolem Běchovic po Štěrboholi. A k dopravní nehodě došlo na Bělohorské ulici na Vypichu. Očekávejte tam v obou směrech po pojíždění do 5 minut. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. Pojďme zpátky k muzice. Dáme si další novinku. Budou to tentokrát The All American Rejects.
0: Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
6: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock.

0: Klasika na Rádiu Rock Zone, živák AC/DC, 10.30.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jdem se na to podívat v rychlosti. Tak, dejte pozor. Dejte pozor, se mi tady odšpuntuje. Ano, v Praze ve Strakonický směrem do centra na úrovni Barrandova došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Dálnice D10 na 11. kilometru ve směru na Prahu bourala dvě auta. Zasahují tam záchranné složky a kolona má téměř jeden kilometr. No a v Ústí nad Labem v Bílinské ulici u křižovatky s ulicí Malá Hradební poblíž autobusové zastávky Ústí nad Labem Malá Hradební havarovalo osobní auto do zdi, na místě blokovaný jeden jízdní pruh, tedy zdržení v místě.
1: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost American, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 11:45, tak pojďme si dát ještě jednu rychlou dopravu. V České Lípě v ulici U Ploučnice na Kruháči blokuje provoz porouchaný nákladní auto. Doprava tam zpomaluje. Na Praze 4 na Rostylském náměstí došlo k dopravní nehodě na místě. Policie na pražském okruhu u sjezdu na Jesenici na 82. kilometru směrem k letišti stojí v pravém pruhu porouchaný auto. Počítejte se silným provozem.
0: Radio Rockdown.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue!
5: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 11. přesně, novida, tak pojďme si dát další rychlý přehled zpráv. Pochopitelně začínáme opět u pošasí, který je prostě a bude uplakaný. Aktuálně jsme na nějakých 21 stupních, zataženo dešťový přehánky, no a co se muziky týče, tak třeba ve vagonu Ivan Vrána and Mr. Crow Blues Band. A teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Českem se opět valí bouřky, malé balíčky z Číny jsou ode dneška pod clem. Williamsová při návratu do Wimbledonu prohrála v prvním kole s Jointovou. Střední Čechy a Plzeňský kraj zasáhla dopoledne nová vlna silných bouřek. Aktuálně postupují dále na východ. Český hydrometeorologický ústav varuje před přívalovými srážkami z úhrny až 40 mm za krátkou dobu. Nárazy větru o rychlosti do 55 km v hodině a menšími kroupami. Středočeští hasiči už mezi 8 a 9 hodinou ráno vyjížděli k desítkám incidentů. Nejčastěji odčerpávají vodu ze zatopených míst nebo odklízejí popadané stromy, z nichž jeden způsobil nehodu bez zranění ve Slaném. Na Moravě a ve Slezsku se hlavní bouřková činnost spojená s postupující studenou frontou očekává během odpoledne, k večeru by pak měly srážky kdekoliv v Česku ustávat. Na bouřky v Česku řádili už v noci, přinesli sebou přívalové deště, kroupy o velikosti až 5 cm a vážný incident na dětském táboře na Jindřichohradecku. Blesk tam zranil 6 lidí, výboj udeřil do stromu, od kterého sekundární zásah utrpěl jeden dospělý a 5 dětí ve věku 10 až 15 let. Muže, který byl chvíli v bezvědomí, transportoval vrtulník do Českých Budějovic. Děti skončily na jípce v Jindřichově Hradci s popáleninami, ale ve stabilizovaném stavu. Extrémní počasí zároveň odřízlo od elektřiny zhruba 4,5 tisíce odběrných míst, zejména na Pardubicku, Liberecku a ve středních Čechách. Zaplavilo sklepy na Blanensku a ochromilo dopravu na silnicích či železnici, včetně páteřní tratě mezi Prahou a Benešovem. Malé balíčky z Číny jsou ode dneška pod clem. Jde o unijní opatření, které cílí hlavně na zboží z populárních online tržišť, jako je Temu. Paušální clo 3 eura platí pro zásilky z mimo unijních zemí s deklarovanou hodnotou do 150 eur, což je v přepočtu zhruba 3600 korun. Ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška řekl, že opatření je to správné. Otázkou ale podle něho zůstává, kdo ve finále clo zaplatí.
2: Protože dneska víme, že dopravu platí za zákazníky, dotuje jí, třeba bude takhle platit to co. A nebo je tady druhá varianta, přičte to prostě k té hodnotě té zásilky, to znamená vypočítá, máte tady tři celní položky, takže platíte 9 eur. A v tom případě by potom platilo, že se to zákazníkům prodraží.
0: Zavedení cla má několik důvodů, třeba omezení nekalé hospodářské soutěže vůči prodejcům z Evropské unie nebo omezení přílivu levného zboží. Loni hlavně z Asie do Česka doputovalo zhruba 105 milionů balíčků v hodnotě pod 150 eur.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Návrat tenisové legendy Siriny Williamsové do Wimbledonu skončil hned na začátku. 44-letá americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápase po takřka 4 letech na jointovou z Austrálie. Ve Wimbledonu se ještě představí ve čtyřhře se starší sestrou Venus. Stejně jako do dvouhry obdržela divokou kartu. Ještě doplním počasí, dnes se bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách déšť nebo přehánky místy bouřky, a to i silný. Odpoledne se budou další i velmi silný bouřky vytvářet na Moravě a Slezsku. Teploty v Čechách do 25, Morava, Slezsko až 31, na jihovýchodě až 33 stupňů. Tak jo, pojďme zase za nějakou muzikou, dáme si Skid Row, Disturbed nebo Nickelback.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.18 a my si dáme ještě jednu dopravu společně s Kubou. A jak to vypadá v tuhletu chvíli? Čau.
2: Čau Tome, hezké dopoledne. Ode dneška začíná velká rekonstrukce Kbelské ulice v Praze u Letňan. Momentálně už proto počítejte s kolonou od 4. kilometru Ústecké D8. Pokud možno místo objeďte jinudy. Pomalu se jede i na příjezdu do Prahy z Chomutova, konkrétně od 7. kilometru D7. Bouralo se v Praze na Dobřížské ulici před Zlíchovským tunelem směr jižní spojka. Zdržení tam narůstá. A v protisměru je ucpaná Strakonická ulice před Barandákem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za informace. No a před námi Strokes.
0: Radio Rock Zone.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
8: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Krátce po půl dvanáctý, pojďme se na to podívat. Jsme stále na 21 stupních, zataženo deštivo. Tak bude tedy po celý den, čeká nás oblačná zatažená obloha na Moravě ve Slezsku, ještě nějaký dozvuky polojasná, bych tak řekl, nicméně taky nás čekají dešťové přehánky na severozápadu a západu místy bouřky, a to i silný. Odpoledne se budou další velmi silný bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. V Čechách tedy do 25, Morava, Slezsko až 31, na jihovýchodě a východě Moravy a Slezska až 33 stupňů. V noci se to bude motat kolem 18 stupňů. Stupních. No a zítřek bude většinou polojasný, na východě zpočátku zataženo, jediněle déšť, během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky, no a teploty mezi 22 až 26 stupni, na jižní Moravě až 29.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava v téhle hodině na Pražském okruhu za sjezdem do ulice k Barandovu na 16,5 km směrem k letišti se srazilo osobní auto s nákladním, vozidla stojí u krajnice a částečně zasahují do provozu. Kolona se tvoří od Vestce v Brně ve Vídeňské ulici na křižovatce s Jihlavskou směrem z centra bourala dvě auta, počítejte taktéž se zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: S Rockzonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Starburn na rádiu Rock Zone, 12. přesně, krásný pravý poledne, dobrou chuť, dobrý pití, jestli si dáváte, ladíte rádio Rock Zone, s vámi Tomáš Frede. Dáme si další rychlej přelet zpráv, ať víme, jak se věci mají a která bije. No, co se počasí týče, tak stále beze změny, aspoň tedy Praha kolem 21 stupňů, zatím je to víceméně kolem té 20. Napříč muziky taky nepřibylo, tedy pozvu vás třeba na Austin TV do By Jesus tady v Praze. No a před námi všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Babiš získal přes 4 miliardy z Agrofertu. Policie podniká razie kvůli údajnému zneužití peněz Evropské unie. Fotbalové oslavy v Mexiku hlásí mrtvé. Premiér Babiš se má královsky. Získal podle nového majetkového přiznání za loňský rok od koncernu Agrofert čistou dividendu ve výši 4,25 miliardy korun. Babiš obří částku obhájil tím, že Agrofert z původních 5 miliard odvedl státu na daních 750 milionů korun a zopakoval, že po vložení holdingu do svěřeneckého fondu RSVP Trust už s ním nemá nic společného. Kromě dividendy dostal od Agrofertu ještě druhou platbu o přesahující 10 milionů korun. Milionový příjem od firmy Imoba, která vlastní Čapí hnízdo, a téměř 18 milionů korun z investic přes švýcarskou privátní banku. Z dokumentu dále vyplývá, že premiér drží dvě historické pohledávky v celkové hodnotě bezmála 6 miliard korun a pobírá český i slovenský důchod, který dohromady činí necelých 117 tisíc korun. Na severu Prahy začíná jedna z největších dopravních oprav léta. Kbelská ulice se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci a řidiče čekají první omezení. Detaily má Patrik Pašek z technické správy komunikací.
2: Silničáři uzavřou část nájezdů a sjezdů a připraví celkově komunikaci na rozsáhlou rekonstrukci. V noci na čtvrtek pak dopravu převedou do jednoho jízdního pásu, kdy zůstane vždy jeden pruh pro každý směr. Samotná oprava odstartuje zítra po 6. hodině ráno, kdy na Kbelskou vyjedou první frézy.
0: Řidiče projíždějící Prahou čekají ve Kbelské ulici zácpy a měli by počítat se zdržením. Kbelská plní roli provizorní severovýchodní části městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Protože v této části Prahy stále chybí dokončený vnější okruh, veškerá transitní i vnitroměstská doprava se přelévá právě sem. No a v Praze prudce roste počet případů svrabu. Za poslední pololetí roku hygienici evidují už 459 nakažených, což je výrazný nárůst oproti 691 případům za celý loňský rok. No podle pražské hygienické stanice souvisí šíření s intenzivním cestováním a vlnami výskytu, nijak přitom nesouvisí s úrovní osobní hygieny. K přenosu mikroskopické zákošky svrabové je zapotřebí dlouhodobý a úzký kontakt s kůží či infikovanou textilií, takže nákaza hrozí zejména v hromadných ubytováních s nižším standardem, zatímco běžné cestování v MHD představuje minimální riziko. Onemocnění se projevuje vyrážkou a silným svěděním, které se zhoršuje v noci a v teple. Pro zastavení šíření je klíčová včasná návštěva lékaře, domácí léčba speciálními mastmi, preventivní přeléčení všech členů domácnosti a důsledné vyčištění veškerého textilu. V evropských městech proběhla razie kvůli zneužití fondů Evropské unie. Francouzský deník Le Monde napsal, že prohlídky se konají ve Francii, Španělsku, Itálii a Belgii. Úřad evropského veřejného žalobce oznámil, že zahajuje vyšetřování kvůli údajnému zneužití 4 milionů 300 tisíc eur členy někdejší frakce v Evropském parlamentu Identita a demokracie. Frakce v předešlém volebním období sdružovala krajně pravicové, nacionalistické a euroskeptické strany.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Bujné fotbalové oslavy v Mexiku si vyžádali dvě oběti. Fanoušci v ulicích hlavního města slavili historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství světa poté, co Mexiko porazilo Ekvádor 2-0. V milionovém davu v centru města se ale udusil 40-letý muž a 19-letá dívka. K neštěstí došlo přímo u památníku Anděla nezávislosti. Místní tisk spekuluje ještě o třetí oběti, to ale úřady zatím nepotvrdili. Mexičané přitom prožívají fotbalovou euforii. Zápas vyřazovací části na šampionátu totiž vyhráli poprvé po dlouhých 40 letech. Bad Wolves hlásí restart a do čela staví ženu. Od dob hitu Zombie nezůstal v kapele kámen na kameni. Jediný původní člen, bubeník John Bouklin, kompletně obměnil sestavu a mikrofon předal zpěvačce Saře Skinner alias Killboy. Novou éru otevírá tvrdý single Paint It Red, který je o boření starého a začínání od nuly. Najdete ho v rokových zprávách na rockzone.cz. Podle Bouklina nehledali jen záskok, ale někoho, kdo je posune dál, a Killboy byla jasná volba. Novida. Počasí na závěr. Dnes se bude oblačno, zataženo na východě. Zpočátku polojasno, zejména v Čechách, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, a to i silné. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. V Čechách teploty do 25, Morava, Slezsko až 31. Pojďme do 90-kový muziky a mám pro vás AC/DC, Oasis, taky Nirvánu. Krásný pravý.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, jdem se na to podívat, tedy na dopravu v této hodině. Dejte pozor v Opavě v Provaznické ulici u křižovatky s Olomouckou. Tam bourala dvě osobní auta, v Praze na jižní spojce směrem na Černák a za Barandovským mostem stojí Ukrajince porouchaný vozidlo, kolona se netvoří. No a ještě jednou Praha, Hloubětín v Ústřední ulici na křižovatce s Nedokončenou došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s omezením provozu a kratší kolonou.
0: Radio Rock Zone.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90.

0: Světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.40, už za pár, pojďme na další dopravu. Měl jsem tady samozřejmě nějaký Prahy, ano, stále to trvá na Kbelský, směrem na Ďáblice, před sjezdem na Novopatskou došlo ke střetu osobáku s kamionem. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, kolona se tvoří od Hloubětína. Na jižní spojce před sjezdem na Spořilovskou směrem k Barandovskému mostu se srazila 3 osobní auta, jeden pruh je neprůjezdný. S kolonou počítejte od sjezdu na Běchovice. No a Kbelská za sjezdem na Novopatskou směrem na Hloubětín došlo ke střetu tu osobáku s nákladňákem, blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Depeche Mode na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, my pojďme doťuknout dopravu v Praze v Poděbradské ulici u Harfy před křižovatkou s Frejovou směrem do centra. Havarovala, dvě vozidla blokují jeden pruh. Počítejte se silným provozem a s kolonou v centru Brna v ulici Špitálka se srazila dvě auta. Taky projíždějte opatrně v Ostravě v Českobratrské ulici, omlouvám se, u křižovatky z Bukovanského. Dejte pozor na porouchané osobní auto.
1: Rádio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707, nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rock Zone.
1: Radio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.
1: Radio Rock Zone.

0: Něco málo zbývá do 13. hodiny, hezký středeční odpoledne vám přeje Tomáš Frede, první červenec, ještě jednou všechno krásným všem Jaroslavám, tedy Jarkám, ale taky Vesnám anebo Halinám. Před námi ještě jeden rychlej přehled zpráv, co se počasí týče, moc se to nehejbe, jsme stále nějak kolem 20 stupňů, tedy co se v Čechách týče, jinak samozřejmě na Moravě teplej, k tomu se podrobněji dostaneme něco málo později, pozvu vás ještě za muzikou v Trutnovském bojišti, nebo na Trutnovském bojišti startuje festival Obscene Extreme. No a teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Češi si rádi nechávají řidičáky posílat do boxů. Na pražském letišti funguje nová speciální jednotka. Zemřel zpěvák legendárního hitu YMCA. Češi si oblíbili posílání řidičáků do výdajních boxů a na pošty za první rok fungování této služby využilo přes 78 tisíc lidí. To je více než 43% ze všech řidičů, kteří podali žádost elektronicky přes portál dopravy. Ministerstvo dopravy informovalo, že celkově od loňského července úřady zpracovaly přes 850 tisíc žádostí. Online jich přišla zhruba pětina. Lidé si nejčastěji nechávají doklady posílat do boxů, což vyjde na stovku, zatímco vyzvednutí na úřadě je zdarma. Ministerstvo už navíc chystá další novinku. Brzy by mělo jít bez návštěvy úřadu převést auto a nechat si poslat i registrační značky. Česko dnes spustilo centrální evidenci psů. Chovatelé ale nemusí své zvíře registrovat hned dneska. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě u veterináře, nejpozději pak při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Centrální evidence má sloužit jako nástroj, jak kontrolovat problematické chovy, ale také třeba k identifikaci majitele psa. Ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád dodává, že evidence bude pomocníkem i pro nové chovatele.
2: Protože vlastně by si měli vždy vyžádat doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci. V momentě, kdyby jim chovatel říkal, že z nějakých důvodů ještě to nestihl a tak dále, tak by vždy měli pojmout nějaký pochybnost o tom, že je všechno splněný.
0: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům, jejich výši zákon nestanovuje. Podle průzkumu komory veterinárních lékařů se pohybují řádově v několika stech korun. Na pražském letišti ode dneška startuje nová speciální jednotka cizinecké policie. Jde o elitní útvar, který bude nepřetržitě střežit Ruzyni a v případě teroristických hrozeb nebo únosu letadla podpoří známou Urna. V Česku jde teprve o třetí takovou speciální jednotku. Zbylé dvě hlídají Temelín a Dukovany. Desítky špičkově vycvičených policistů se na ostrý start připravovali 2 roky a přímo v areálu letiště denně trénují modelové situace. Vedle krizových zásahů budou mít na starosti i běžnou prevenci, kontrolu transitních prostor a hlídání rizikových letů. Bezpečnostní posila přichází v době, kdy provoz na letišti Václava Havla láme rekordy a za loňský rok jim prošlo přes 17 milionů cestujících. Hudební svět pláče. Den před 75. narozeninami náhle zemřel frontman legendární diskokapely Village People Victor Willis. Zpěvák, který stál za obřími hity jako YMCA, In the Navy nebo Go West, včera podlehl krátké a velmi agresivní nemoci. Smutnou zprávu potvrdila kapela na svém Facebooku. Willis byl známý nejen svým hlasem, ale i ikonickými kostýmy policisty nebo námořníka. V posledních letech plnil stránky novin hlavně kvůli Donaldu Trumpovi. Nejprve mu zpěvák v kampani zakazoval hrát slavný hit YMCA. Loni mu ho ale s kapelou nakonec osobně zaspíval na inauguračním bále.

0: Jason Newsted se na stará kolena vrhnul na psaní. Bývalý baskytarista Metallica prozradil, že má rozpracovaných několik knih. Jednou z nich je i jeho autobiografie, která by mezi nimi měla mít přednost. 63-letý muzikant svůj záměr vydat memoáry přiznal v rozhovoru pro magazín Spin. Mezi jeho dalšími rozdělanými literárními projekty jsou údajně kniha poezie a také kolekce písňových textů. Na závěr ještě počasí, dnešek bude oblačný, zatažený, čekají nás tedy dešťové přehánky, místy bouřky, a to i silné. Odpoledne to všechno doputuje i na Moravu. Teploty 20 až 25 v Čechách, Morava 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě kolem 33. Zpátky do muziky, dáme si Whitesnake, Avenged Sevenfold nebo taky Kabát.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: OK, tak pojďme se podívat, 13.17, jak to vypadá v dopravě v Praze v Poděbradský před křižovatkou s Frejovou směrem do centra. Havarovala dvě osobní auta, blokou jeden pruh, počítejte se silným provozem a s kolonou. Na sjezdu z Pražského okruhu na Zličín směrem na letiště se srazila dvě auta, počítejte s omezením a menším zdržením. Dáme si marmozec.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No, je to samozřejmě velká rychlovka, moc toho není. V Trutnově na bojišti startuje Obscene Extreme, už vlastně dávno kultovní festival, jinak Praha klubovky ve vagonu Ivan Vrána and Mr. Crow Blues Band, no a By Jesus Austin TV, no a to je všechno, o ničem dalším nevíme. Mám pro vás Guns N' Roses.
0: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americanam, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Větku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Krásný dobrý nefalšovaný středeční odpoledne, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rock Zone. No a já vám ještě jednou přeju krásného 1. července 2026, taky všechno nejlepší k svátku všem Jaroslavám, Vesnám a Halinám, který ho dneska slaví. Nás čeká další rychlej přehled zpráv, ale ještě před ním se samozřejmě podíváme, kam můžeme dneska vyrazit za nějakou tou kulturou. Pro Prahu tu mám pozvánku třeba The Bike Jesus, kde dneska hrají Austin TV, a nebo můžete vyrazit do Trutnova, kde na bojišti dneska začíná festival Obscene Extreme. No a my už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
0: Babiš získal přes 4 miliardy z Agrofertu. Policie podniká razie kvůli údajnému zneužití peněz Evropské unie a fotbalové oslavy v Mexiku hlásí mrtvé. Premiér Andrej Babiš se má královsky. Získal podle nového majetkového přiznání za loňský rok od koncernu Agrofert čistou dividendu ve výši 4,25 miliardy korun. Babiš obří částku obhájil tím, že Agrofert z původních 5 miliard odvedl státu na daních 750 milionů korun a zopakoval, že po vložení holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust už s ním nemá nic společného. Kromě dividendy dostal od Agrofertu ještě druhou platbu přesahující 10 milionů korun. Milionový příjem od firmy Imoba, která vlastní Čapí hnízdo, a téměř 18 milionů korun z investic přes švýcarskou privátní banku. Z dokumentu dále vyplývá, že premiér drží dvě historické pohledávky v celkové hodnotě bezmála 6 miliard korun a pobírá český i slovenský důchod, které dohromady činí necelých 117 tisíc korun. V Praze prudce roste počet případů svrabu. Za první pololetí roku hygienici evidují už 459 nakažených, což je výrazný nárůst oproti 691 případům za celý loňský rok. Podle pražské hygienické stanice souvisí šíření s intenzivním cestováním a vlnami výskytu. Nijak přitom nesouvisí s úrovní osobní hygieny. K přenosu mikroskopické zákošky svrabové je zapotřebí dlouhodobý a úzký kontakt s kůží či infikovanou textilií. Takže nákaza hrozí zejména v hromadných ubytováních s nižším standardem, zatímco běžné cestování v MHD představuje minimální riziko. Onemocnění se projevuje výraznou a silným sviděním, které se zhoršuje v noci a v teple. Pro zastavení šíření je klíčová včasná návštěva lékaře, domácí léčba speciálními mastmi, preventivní přeléčení všech členů domácnosti a důsledné vyčištění veškerého textilu. V evropských městech proběhla razie kvůli zneužití fondů Evropské unie. Francouzský deník Le Monde napsal, že prohlídky se konají ve Francii, Španělsku, Itálii a Belgii. Úřad evropského veřejného žalobce oznámil, že zahajuje vyšetřování kvůli údajnému zneužití 4 milionů 300 tisíc eur členy někdejší frakce v Evropském parlamentu Identita a demokracie. Frakce v předešlém volebním období sdružovala krajně pravicové nacionalistické a euroskeptické strany.
1: Fotbalové mistrovství světa na Rádiu Rock Zone.
0: Bujné fotbalové oslavy v Mexiku si vyžádali dvě oběti. Fanoušci v ulicích hlavního města slavili historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství světa poté, co Mexiko porazilo Ekvádor 2-0. V milionovém davu v centru města se ale udusili 40-letý muž a 19-letá dívka. K neštěstí došlo přímo u památníku Anděla nezávislosti. Místní tisk spekuluje ještě o třetí oběti. To ale úřady zatím nepotvrdili. Mexičané přitom prožívají fotbalovou euforii. Zápas vyřazovací části na šampionátu totiž vyhráli a poprvé po dlouhých 40 letech. Dnes má 81. narozeniny americká zpěvačka, skladatelka a herečka Debbie Harry. Největší slávu sklízela na přelomu 70. a 80. let se svou kapelou Blondie. Jejíž název je odvozen od její slavné blonďaté hřívy. To však není její původní barva, přírodní vlasy má hnědé. Začala si je barvit na základní škole zpočátku jako akt vzpoury. Skupinu Blondie založila Harrisová se svým tehdejším partnerem a kytaristou Chrisem Steinem v polovině 70. let. Skupina se stala průkopníkem americké nové vlny. Po rozpadu Blondie se vrhla na solovou dráhu. Úspěšný comeback kapely pak zaznamenalo album No Exit z roku 99. Píseň Maria se stála celosvětovým hitem. Své zatím poslední a celkem 11. album nazvané Pollinator vydala Blondie v roce 2017. Ooh, don't you wanna take... No a ještě se mrkneme na počasí. Dneska přes celý den bude oblačno a zataženo. Na východě zpočátku je plojasno, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, a to silné. Odpoledne, později odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat a na západě i oblačnost. Takový byl rychlý přehled zprávy 2 hodiny odpolední na rádiu Rockzone. No a my už se, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skoro pro vás mám třeba Aerosmith, Offspring anebo Linkin Park a jejich Somewhere I Belong.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, přátelé, nastal ideální čas, neboli 14.20 a tedy to, nebo pojďme se podívat prostě na to, jak to vypadá aktuálně s dopravou. A situace nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj, Leni.
2: Čau, Frinku, hezké odpoledne. Na dálnici D5 z Plzni do Prahy popojíždí kolona od Loděnice od 8. kilometru a pokračuje na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Pražský okruh ve směru na Ruzyň popojíždí mezi Lochkovem a Ořechem. V Brodské ve směru do Hloubětina už je nové dopravní omezení. Projíždí se jedním pruhem a kolona hlavně kamionů je od Ústecké D8 od 9. kilometru. Osobní auta zastavují u zdip. Omezení vás zdrží také na silnici 7 na příjezdu do Prahy od Chomutova v Lipské ulici u letiště. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, moc krát, díky, no a přátelé, já ještě připomenu, ještě předtím, než si dáme další muziku na tělo, že dneska budeme opět hrát o lístky na festival Barvy léta. Dáme si soutěž okolo 3. odpolední, takže zhruba za nějaké 45 minut tady budu znova hlásit. Nicméně my už si pojďme dát další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Vypsaný Fixy s názvem Bylo to jistý.
0: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.
9: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Hey, listen, listen, listen, man. Listen, man. I don't know how many of you people believe in astrology. Yeah, that's right. That's right, baby. I am a Sagittarius. The most philosophical of all the signs. But anyway, I don't believe in it. I think it's a bunch of bullshit myself. But I'll tell you this, man. I'll tell you this. I don't know what's going to happen, man. But I want to have my kicks before the whole shithouse goes up in flames. All right. All right.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
2: Za náma živák od Doors, Roadhouse Blues, a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu pozvánku pro Prahu třeba do Bike Jesus, kde dneska vystoupí Austin TV, nebo můžete vyrazit do Vagónu, kde hrají Ivan Vrána a Mr. Crow Blues Band, no a případně vyražte do Trutnova, kde na bojišti dneska začíná festival Obscene Extreme. Tolik tedy k kulturním pozvánkám, všechny najdete i na našem webu, sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další muziku. Čekají nás Ramones nebo Wet n Temptation a jejich Shinette.
1: Radio Rock Zone. A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se pojďme ještě jednou v této hodině podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Tak začneme na dálnici D10 na 44. kilometru ve směru na Turnov. Tam dejte pozor na porouchaný kamion. Na dálnici D11 na 62. kilometru ve směru na Prahu stojí odstavené osobní auto. Pak tu mám na D46 na 5. kilometru ve směru do Vyškova stojí auto Ukrajinice z důvodu zdravotní indispozice řidiče. A na dálnici D1 na 200 km ve směru na Prahu stojí prouchané nákladní auto a blokuje jeden jízdní pruh, kolona má téměř 4 km. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějakou tu muziku na tělo, no a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo. Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Je to tak, přátelé, 3. hodina odpolední na Rádiu Rock Zone za necelou minutku, to znamená jenom jediný a to, že nás čeká další rychlej přehled zpráv, ale já už tady nejsem sám, mám tu sebou i druhou vaší oblíbený dvojice, a to sice Sašenko, ahoj Sašenko.
1: Je to tak, ahoj.
0: Je to tak, a my vám přejeme tady krásnou středu 1. července 26, taky všechno nejlepší k svátkušem Jaroslavám, Vesnám a Halinám, konečně nám prší, konečně se nám ochladilo, pro mě úžasná zpráva a taky podnět k tomu, abych byl veselější, tak je to skvělý, doufám, že jste veselý, taky konečně se dneska vyspíme. Je to ono. Ano, takhle jsem nadšený z toho. No nicméně, tolik chytrostí o není. A Sašenko, povídej, co máš pro nás, ty hezkýho.
1: Hele, jakoby my máme všichni radost, že máš radost, ale já určitě si pak všimli, jsem bosá, protože jsem si teda po cestě nabrala pěkně do bot, takže ano, je to fajn, ale kdybych nebyla mokrá, bylo by to trošku lepší. Krásný odpoledne. Jak to bude vypadat dneska v noci? Máš pravdu, bude trochu chladněji, 18 až 13 stupňů, v tom už se dá spát. Na pohodu jinak oblačnou až zataženou, déšť bude doznívat, přehánky nebo bouřky taky na Moravě ve Slezsku se ještě můžou objevit, a to v plný síle. No a ojediněle se budou tvořit mlhy. Zítra teploty do 26, respektive 29 stupni. Řekneme si za chvilku, kde přesně, kam za muzikou. Můžeme si dát třeba Ivana Vránu společně s tím Mr. Crow Blues Band ve Vagónu v Praze, hezky pěkně v centru, máte-li chuť, vyražte. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
1: Soud zachoval současné rozpočtové určení daní. Malé balíčky z Číny jsou ode dneška pod clem. A na Slovensku zavedli jednotnou jízdenku v dopravě. Rozdělování peněz mezi kraje podle starých tabulek u ústavního soudu prošlo. Soudci dnes zamítli stížnost skupiny 32 senátorů, kteří chtěli zrušit současný systém rozpočtového určení daní. Ten podle nich stojí na víc než 20 let starých parametrech, ignoruje úbytek nebo nárůst obyvatel a znevýhodňuje některé regiony. Podle ústavního soudce zpravodaje Jiřího Přibáně systém sice není ideální, ale právo krajů na samosprávu neporušuje a daňové zákony nemají měnit politici, nikoli v soud. S verdiktem ostře nesouhlasí například středočeská hejtmanka Petra Pecková, podle které je nespravedlivé, že některé kraje mají miliardy na účtech, zatímco jiné si musí na klíčové investice půjčovat. Malé balíčky z Číny jsou ode dneška pod clem. Jde o unijní opatření, které cílí hlavně na zboží z populárních online tržišť, jako je Temu. Paušální clo 3 eura platí pro zásilky z mimo unijních zemí s deklarovanou hodnotou do 150 eur, což je v přepočtu zhruba 3600 korun. Ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška řekl, že opatření je to správné, otázku, ale podle něho zůstává, kdo ve finále clo zaplatí.
3: Protože dneska víme, že dopravu platí za zákazníky, dotuje jí, třeba bude takhle platit to co. A nebo je tady druhá varianta, přičte to prostě k té hodnotě té zásilky, to znamená vypočítá, máte tady 3 celní položky, takže platíte 9 eur. A v tom případě by potom platilo, že se to zákazníkům prodraží.
1: Zavedení cla má několik důvodů, třeba omezení nekalé hospodářské soutěže vůči prodejcům z Evropské unie nebo omezení přílivu levného zboží. Loni hlavně z Asie do Česka doputovalo zhruba 105 milionů balíčků v hodnotě pod 150 euro. Ode dneška na celém Slovensku platí jednotná jízdenka v dopravě. Stát spouští velkou novinku, která změní cestování napříč městskou hromadnou dopravou vlaky a autobusy. Jednotná národní integrovaná jízdenka má zvýšit komfort cestování i ušetřit čas pasažérům.
4: Ide o zásadnú novinku pre cestujúcich, ktorí si už nebudú musieť kupovať zvlášť lístky na vlak, autobus či MHD, ale všetko dostanú naraz. Jednotný lístok si kúpia cez mobilnú aplikáciu, ktorej si naplánujú celú trasu od bodu A do bodu B. Vypočítanú sumu zaplatia a s digitálnym lístkom môžu cestovať po celom Slovensku. Národný integrovaný lístok si môžu ľudia zakúpiť aj v stánku, automate alebo prostredníctvom SMS-ky. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Milan Petržela, rekordman v počtu startů v české nejvyšší fotbalové lize, končí v týmu Slovácka. Klub z Uherského Hradiště na sociální síti X oznámil, že s tímto 43-letým záložníkem neprodloužil smlouvu. Petržela byl v uplynulé sezóně nejstarším působícím hráčem v lize, přičemž zatím není jasné, jestli bude ve své fotbalové kariéře ještě někde pokračovat. Fire! Kapela The Pretty Reckless zveřejnila oficiální videoklip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z pátého studiového alba kapely. To vyšlo 26. června. Čtvrtý singl z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Na úplný závěr ještě pohled na počasí. Zítra má být většinou polojasno, na východě i zataženo, ojedinělé déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude na severozápadě oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Denní maxima 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 29.
0: Já tě moc krát děkuji, Sašenko, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám Parkway Drive, Škorpíky anebo Kabáty a jejich Pohodu.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

chvíle se ožírem nejdu, ožírem dostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 15.19 na rádiu Rock Zone, no a nastal ideální čas na to podívat se, jak to vypadá s dopravou. Situace nám popíše Lenka z Global Assistance. Heleni.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. V ulici v rovinách u křižovatky s ulicí k sídlišti bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pojíždí kolona od Loděnice od 10. kilometru a pokračuje na pražský okruh Ořechu na 12. kilometr. Na pražském okruhu ve směru na Ruzyň se zdržíte od Vesce. V Belské ve směru do Hloubětína už je nové dopravní omezení, projíždí se jedním pruhem a kolona hlavně kamionů je od Ústecké D8 od 15. kilometru. A omezení vás zdrží také na silnici 7 na příjezdu do Prahy od Chomutova v Lipské ulici u letiště. Global Assistance, Lenka.
1: Lení moc krát, díky. No a přátelé, my si pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme s novinkou od Yellow Card a Good Charlotte s názvem Bedroom Posters. A taky si za chvilku dáme soutěž o lístky na Barvy léta, festival Barvy léta. Takže buďte ve střehu a až přijde správný čas, tak se ozvu.
0: Radio Rock Zone.
3: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
4: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
10: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Zdravím živák od Bon Jovi, Keep the Faith, a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska za nějakým tím koncertem. Začneme Trutnovem, kde dneska na bojišti začíná festival Obscene Extreme. Pro Prahu tu pak mám pozvánku do Bike Jesus, kde hrají Austin TV, anebo do Vagónu, kde hrají Ivan Vrána a Mr. Crow Blues Band. Tolik tedy ke kulturním pozvánkám, všechny najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. No a teď, přátelé, dávám povel, jak jsem sliboval, dáme si soutěž, a to konkrétně o lístky na festival Barvy Léta, který proběhne 10. až 11. července, a vám stačí pouze zavolat na 255 700 707. No a pokud odpovíte správně na soutěžní otázku, tak jsou lístky vaše. Takže volejte na 255 700 707, pokud to odpovíte správně, tak jsou lístky na Barvy Léta vaše. A my už si pojďme dát další muziku na tělo. Hned zkraje pro vás mám třeba Linkin Park a jejich Two Faced.
0: Radio Rock Zone.
2: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost American, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, my tu máme prvního volajícího na dnešní soutěž o lístky na festival Barvy léta, a to sice Tomáše. Ahoj Tomáše, slyšíme se?
1: Čau, čau, slyšíme.
0: Čau, čau. Tak, seš prosím tě ready na to, abych ti položil otázku soutěžní?
1: Jo, jsem.
0: Výborně. Tak, otázka zní, kde festival Barvy léta 2026 probíhá? Konkrétně ve kterém městě?
1: Poděbrady.
0: Jsi si naprosto jistý, že jsou to Poděbrady?
1: Jsem, tak mám 10 kilometrů od Poděbrady.
0: A tak to já tě v tom případě nebudu zkoušet. Ano, tenhle zvuk znamená, že jsi to samozřejmě vyhrál. Takže já ti moc krát gratuluju.
1: Dobře, děkuju.
0: A nikam mi neodcházej, prosím tě, ještě se ti vezmu bokem a vyzvednu si od tebe nějaký ty iniciály, které potřebuju. Každopádně moc krát díky.
1: Jasně, já taky díky, měj se.
0: Taky.
1: Čau, čau.
0: No a přátelé, vy nezoufejte, určitě proběhne soutěž i zítra v podobný čas, takže pokud byste chtěli vyrazit na Barvy léta, tak nezapomeňte zítra volat opět v rámci tady té soutěže. No a teď už se pojďme dát další muziku, nás konkrétně čekají Whitesnake a jejich Is This Love.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 15.48 na rádiu Rock Zone, přátelé, pojďme se podívat ještě jednou v té hodině, jak to vypadá aktuálně s dopravou. A situace nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, hezké odpoledne. Ve Štěrbohlí v Černokostelecké ulici u nájezdu na jižní spojku ve směru na Černý most bourala dvě osobní auta. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí kolona od Loděnice od 8. kilometru a pokračuje na Pražský okruh Kořichu na 19. kilometr. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzince zdržíte od Vesce. Z Blavské ve směru do Hloubětina je nové dopravní omezení. Projíždí se jedním pruhem a kolona hlavně kamionů je od Ústecké D8 od 15. kilometru. Jinak v Praze začala odpolední špička, kolony jsou na dalších obvyklých místech. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, moc krát díky, no a my už se pojďme dát další muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak, Alice Cooper nás doprovodil do 4. hodiny odpolední, kterýho jsme si včera mohli užít v Pardubicích v Lockspeed Aréně. Samozřejmě slyšel jsem jenom samý dobrý ohlasy na tohle ten koncert, stejně tak i
1: například... Nebyla to Plzeň, člověče?
0: Byla, viď?
1: Byla.
0: Sorry, Plzeňáci. Každopádně teda koncert Alice Coopera v Plzni v Lockspeed Aréně prej byl výborný, ten jeho koncert, ale i koncert před kapely Florian Gray, kterou vřele doporučuji, taky si je poslechněte. Nicméně, my tu máme další celou hodinu, nebo čtvrtou, na rádiu Rock Zone. Od mikráku vás zdraví vaše oblíbené duo Franka Sašenka, přejeme krásnou středu 1. července 26 a já to směle přenechávám tobě, Sašenko, povídej.
1: Děkuji mnohokrát, vám přeju taky krásný odpoledne. Prosím vás, opatrně venku, zrovna jsme se s Frankem shodli, že jsme se oba málem natáhli, jak tam prší. Jak louže, to zvlášť tedy na Andělu.
0: Ano.
1: No, pojďme se podívat, jak to s počasím bude vypadat dneska v noci. Bude oblačno, je zataženo, dešť bude doznívat, přehánky nebo bouřky. Ještě někde na Moravě a ve Slezsku můžou být i silný. No a budou se ojediněle tvořit mlhy zítra. Teploty maximálně na 26 na jižní Moravě až 29 stupních. Ale víc řekneme za chviličku, pojďme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Skoro třetina protidrogových expertů končí, sněmovna okleštila prezidentovi pravomoce a řidiči z Německa musí na rozvadově počítat s omezením. Téměř třetina vládních protidrogových expertů skončila, a to poté, co agenda ode dneška oficiálně přešla pod ministerstvo zdravotnictví. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů jich kvůli tomuto kroku 8 odešlo, a to včetně národního koordinátora Pavla Béma, který skončil k včerejšímu dni. Přesun z gesce premiéra Andreje Babiše kritizovali jak odborníci, tak opozice, podle kterých se tím rozbije fungující nadrezortní model prevence a léčby. Vláda si od změny slibuje vyšší efektivitu. Na ministerstvu zdravotnictví sice vznikla nová sekce duševního zdraví a závislostí. Experti ale paradoxně nedostali kanceláře tam, nýbrž na ministerstvu práce. Zástupci zaměstnancům navíc varují, že další odchody mohou následovat po prázdninách podle toho, jak nový systém bude fungovat. Prezident přijde o část svých pravomocí při jmenování diplomatů. Sněmovna dnes schválila změnu zákona, podle které už hlava státu nebude pověřovat a odvolávat šéfy stálých misí u mezinárodních organizací. Tato agenda nově kompletně přijde pod ministra zahraničí, který jim už teď vydá pověřovací dopisy. S návrhem na omezení prezidentských pravomocí přišel poslanec Libor Vondráček a změna prošla jako součást širší novely nového zákona o státních zaměstnancích. Osekání vlivu Hradu na zahraniční službu teď dostane k posouzení Senát. Řidiči jedoucí z Německa do vnitrozemí musí na hraničním přechodu Rozvadov počítat s velkým omezením. Na dálnici D5 se totiž od dneška uzavřela většina tamního odpočívadla, a to ve směru na Prahu, včetně benzínky. Stavbaři se přesunuli do střední části areálu, kde opravují parkoviště pro kamiony. Projekt se dá v podstatě jen k Mýdné bráně a pro dálniční známku. Omezení zde potrvá až do listopadu, kdy celá modernizace za 650 milionů korun skončí. Po kompletním dokončení tady vznikne vůbec největší dálniční parkoviště v Česku, které nabídne přes 300 míst pro kamiony, nové infocentrum se sprchami, odpočinkové zóny a dokonce dětské hřiště.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tragické fotbalové oslavy v Mexiku mají nakonec 3 oběti. Úřady oficiálně potvrdili, že k udušenému 44-letému muži a 19-leté dívce přibyla v nemocnici ještě 48-letá žena. Více než milionový dav v ulicích hlavního města slavil historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství světa po výhře 2-0 nad Ekvádorem. K neštěstí došlo v obří tlačenici přímo u památníku Anděla nezávislosti, kde euforii fanoušku vystřídali drsné záběry záchranářů oživujících lidi přímo na zemi. Starostka města už vyjádřila rodinám soustrast a vyzvala k zodpovědnosti. Mexičané vyhráli zápas vyřazovací části na šampionátu poprvé po dlouhých 40 letech. Podíváme se i do světa filmu. Do kina můžete vyrazit na milej filmový bizár. Tahle party je Dead. Snímek režiséra Adama Kuse si vyloženě pohrává s žánrovým klišé. Zodpovědná Alice, bohémská Hanka, povrchní Sofie a nejistý Roman zažijí noc, jakou nečekali.
3: Ty jsi jako rozhodla, že na letošní halloweenskou party půjdeš za nejvíc basic bitch, nebo co?
1: Jakoby nestačilo, že autem srazí herce s tváří Vladimíra Polívky.
4: Do háje! To je Vláďa Polívka. On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
5: Polívka, ne!
1: Okolo nich totiž začíná zombie apokalypsa.
3: Co se to sakra děje? Jak to mám vědět? Nejsem odborník na zombie, Sofie.
1: Vypadá to ultra vtipně, asi se na to mrknu. Pojďme se podívat ještě na počasí závěrem. Zítra polojasno na východě i zataženo ojediněle déšť. Během dne s malou pravděpodobností nějaký přehánky. Večer potom hlavně na severozápadě bude oblačnosti přibývat, později se vyskytne i déšť. No a nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě naměříte až 29 stupňů.
0: Já ti moc krát děkuji, Sašenko, a my už si pojďme dát, přátelé, další muziku na tělo. Hnedka je pro vás mám třeba Five Finger Death Punch, Tři sestry, anebo Rammsteiny a jejich Keine Lust.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

mich nicht zu hassen. Hab keine Lust, mich

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá s dopravou, no a situaci nám opět popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. Na Strakonické vesmíru z centra před Barandovským mostem bouralo osobní auto do billboardu. Počítejte s omezením. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí kolona od Loděnice od 8. kilometru a pokračuje na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na Pražském okruhu vesmíru na Ruzince zdržíte od Vesce. A v Belské vesmíru do Hloubětiné nové dopravní omezení, projíždí se pouze jedním pruhem a kolona hlavně kamionů je od Ústecké D8 od 15. kilometru. Global Assistance, Lenka.
1: Leni, moc krát, díky, a my už se pojďme dát další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Foo Fighters s názvem Window.
0: Radio Rock Zone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
8: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za námi živák od Billy Talent a jejich Surrender. No a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám Bike Jesus, kde dneska zahrají Austin TV, anebo ve Vagónu hrají Ivan Vrána a Mr. Crow Blues Band. Případně vyražte do Trutnova, kde na bojiště dneska začíná festival Obscene Extreme. Tolik triky kulturním pozvánkám, všechny najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale další muzika na tělo. Čeká nás Eric Clapton nebo Papa Roach a jejich Wake Up Callin'.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.

0: www.vesuv.cz. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou v této hodině mrknem, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Tak a začneme na D1 na 196,5 km ve směru z Brna na Vyškov, kde bourala dvě osobní auta, do kolony vyjedete na exitu 182. V Praze v Evropské ulici u Divoké šárky směrem z centra havarovala dodávka do semaforu v levém pruhu, počítejte se zdržením v kratší koloně. Na D2 na 2,5 km ve směru do Brna stojí porouchané osobní auto, na D5 na 45 km ve směru do Prahy havarovalo osobní auto v levém pruhu, kolona tady má přes 3 km. Na D11 na 1,5 kilometru ve směru do Hradce Králové stojí porouchaný kamion, dejte tam pozor. A v Praze na Smíchově v Nádražní ulici směrem do centra před křižovatkou Smoulíkovou bouralo osobní auto s autobusem, projíždíte kolem opatrně. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a za chvilku je tu rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
7: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Rádio Rock Zone.
8: Muzika na tělo.

0: Nickelback a jejich Bones for the Crows nás doprovodili do 5. hodiny odpolední, kterou tu máme zhruba za 2 minutky na rádiu Rock Zone. To znamená jenom jediný a to, že si dáme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Sašenka, vaše oblíbené duo. Přejeme krásnou středu 1. července 26 a tolik je trostí ode mě. Sašenko, povídej, co máš pro nás ty hezkýho.
1: Krásný odpoledne, já už se koukám, kam bych vás pozvala, abyste si hezky trsli ve vagónu. Dneska Ivan Vrána, Mr. Crow Blues Band, tak to je taková nabídka tady do Prahy. Co se počasí týče, dneska se nám bude spát příjemněji, nejnižší teploty okolo 18 až 13 stupňů. K tomu oblačno až zataženo, doznívající déšť, přehánky nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku i silný. Na západě od západu během noci s výjimkou východu, někde i polojasno, skoro jasno, to byla zbytečná informace a ty něco chceš.
0: Já ne, já nic nechci, co bych si chtěl dovolit chtít, ale přece jenom mi napadla jako věc, kterou bych tady ještě zmínil, když se zvala teďka na ty koncerty, protože zítra proběhne tady v Praze taky nádherný koncert a vím, že ještě nejsou nějaký lístky, tak třeba do někoho píchnu, aby si ještě koupil. A to konkrétně ve Foru Karlín vystoupí A Perfect Circle.
1: Vůbec netuším.
0: Což je druhá kapela Maynarda z Tool, zpěváka. A na tohle ten koncert se čekalo, teda tuším, že jako sakra dlouho. Já jsem je tak ještě nikdy naživo neviděl. Zítra večer tam budu a bude to určitě výborný koncert. Takže pokud můžu doporučit, tak zítra tady v Praze Forum Karlín A Perfect Circle. Bude výborný
1: koncert.
0: Super,
1: tak buď dokupte, nebo vám budeme referovat.
0: Ano.
1: Tak jo, tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stromy na trati zastavili provoz na Jihlavsku. Muchová postoupila do 3. kola Wimbledonu a Flor Jansen přiveze do Prahy solový projekt. Na Jihlavsku spadly v bouřce stromy na trakční vedení železnice. Nejezdí kvůli tomu vlaky mezi Kostelcem u Jihlavy a Rantířovem. České dráhy předpokládají, že provoz se v úseku obnoví okolo 23. hodiny. Dopravce některé vlaky odřekl, u jiných zavedl náhradní autobusovou dopravu. Popadané stromy komplikují i provoz na silnicích. Hasiči je jen do dnešního poledne odstraňovali asi na 70 místech. Na severu Prahy začíná jedna z největších dopravních oprav léta. Kbelská ulice se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci a řidiče čekají první omezení. Detaily má Patrik Pašek z technické správy komunikací.
3: Silničáři uzavřou část nájezdů a sjezdů a připraví celkově komunikaci na rozsáhlou rekonstrukci. V noci na čtvrtek pak dopravu převedou do jednoho jízdního pásu, kdy zůstane vždy jeden pruh pro každý směr. Samotná oprava odstartuje zítra po 6. hodině ráno, kdy na Kbelskou vyjedou první frézy.
1: Řidiče projíždějící Prahou čekají ve Kbelské zácpě a měli by počítat se zdržením. Kbelská ulice plní roli provizorní severovýchodní části městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Protože v této části Prahy stále chybí dokončený vnější okruh, veškerá transitní i vnitroměstská doprava se přelévá právě sem. Americká letiště a dálnice zažijí tento týden historicky největší nápor kvůli oslavám Dne nezávislosti. Ty proběhnou tuto sobotu 4. července. Nejnáročnější situace bude ve druhé polovině týdne v okolí Washingtonu, New Yorku, ale také ve městech Atlanta nebo Chicago.
4: Oslavy Dne nezávislosti jsou letos masivní, protože se jedná o 250. výročí vzniku USA. V New Yorku slibují největší ohňostroj v historii. Potrvá 25 minut. K nebi vzlétne 85 000 pyrotechnických efektů. Město očekává příjezd 6 milionů turistů. Přispívá k tomu i současné mistrovství světa ve fotbale. Kapacita dochází také autopůjčovnám. První týden v červenci je zároveň nejrušnější začátek amerických dovolených. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do 3. kola. 29-letá tenistka Číňanku Chang Shuai porazila na trávě v londýnském All England Clubu 6-3, 6-2. O postup do 3. kola dnes zabojuje také předloňská šampionka Barbora Krejčíková, která každou chvíli vyzve Miru Andrejevovou z Ruska. Za zhruba čtvrt hodiny v českém souboji proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková a Nikola Bartuňková. Metalová ikona Floor Jansen míří do Prahy. Zpěvačka kapely Nightwish vyráží na solové turné High Tress s novým tvrdším materiálem, který odráží její nejhlubší hudební vlivy. Fanouškům slibuje čerstvé a osobní skladby, včetně nedávného singlu Run. V doprovodu své solové kapely to rozjede 27. ledna 2027 v pražském klubu Roxy. Na úplný závěr ještě něco málo k počasí. Zítra bude většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo, čekejte taky ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky, večer bude na severozápadě oblačnost přibývat, později se vyskytne déšť. No a nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, ale na jižní Moravě naměříte i 29.
0: Já tě, Sašenko, moc krát děkuji a my už si, přátelé, pojďme na poslední společnou hodinku. Během ní hnedka z kraje nabídnu třeba songy od Jorna, AC/DC, anebo si dáme Divokýho Billa a jejich Plakala.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17.18 a my se, přátelé, pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. No a situace nám popíše opět Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, hezké odpoledne. Doprava v Praze odpovídá odpolední špičce a deštivému počasí. Zdržíte se na obvyklých místech, jako je třeba Štěrboholská a jižní spojka v obou směrech. V Blaské ve směru do Hloubětína je nové dopravní omezení. Projíždí se jedním pruhem a kolona hlavně kamionů je od Ústecké D8 od 9. kilometru. Hodně ucpaný je také Pražský okruh v obou směrech před Ořechem. Global Assistance, Lenka.
1: Lení moc krát, díky, a my už si pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme s novinkou od Europe s názvem One on One.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Máme za sebou živák od Bon Jovi, Someday I'll Be Saturday Night, a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska taky vyrazit za nějakou tou živou hudbou. Pro Prahu tu mám pozvánku do By Jesus, kde vystoupí Austin TV, a nebo do Vagónu, kde hrají Ivan Vrána a Mr. Crow Blues Band. Případně vyražte do Trutnova, kde

0: Na bojišti začíná dneska festival Obscene Extreme. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. No a kdybyste se chtěli dát víc živáků tady na rádiu Rockzone, tak zhruba za půl hodinky budete moct v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který si dáte spolu s kolegou Šimonem Kalouskem. Teď už se ale pojďme na další muziku. Čekají nás Queenie a nebo Linkin Park a jejich Heavy is the Crown.
1: Rádio Rockzone.
2: Muzika na tělo.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No tak jo, přátelé, ještě než se s vámi rozloučím pro dnešek, tak se spolu podíváme, jak to vypadá na silnicích a situaci nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Frinku, hezké odpoledne, je silná odpolední špička, probíhá regulace na městském okruhu v Blance. Očekávejte dlouhé zdržení na vězech do tunelů od Povutavské, Patočkovy, Duškovy, Radlické nebo Dobřízké. Na Ústecké D8 na příjezdu do Prahy popojíždí kolona od 9. kilometru přes Cínoveckou až do Belské, kde se kvůli omezení projíždí jen jedním pruhem. A Pražský okruh je hodně ucpaný v obou směrech před Ořechem. Global Assistance, Lenka.
1: Leni, moc krát díky, no a přátelé, jak jsem říkal, já se s tím s vámi pro dnešek loučím. Za mě už si to přebere kolega Šimon Kalousek, se kterým se dáte naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a hrajeme na přání. No a my se uslyšíme zase v pátek od 6 do 9 večer. Klasicky jako vždy. Do té doby se mějte krásně, dávejte na sebe pozor a v pátek zase čus.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
6: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
5: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
6: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
5: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Klasika od Nirvány ze slavného alba Nevermind, song Come As You Are na rádiu Rockzone. No tak jo, přátelé, za minutu a nějaký drobný vteřiny je tady 18. hodina. Od mikrofonu už vás tuhle chvíli zdraví Šimon Kalousek. Krásný středeční, lehce upršený večer s datem 1. července, to už předbíhám, ne 11., ale 1. července 2026. Svátek mají dneska Jaroslavy, tak dáme všechno krásný. Ani dnes nebude chybět náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinka živáků na tělo. V jeho úvodu, ale samozřejmě taky zprávy. Sašenka je tady. Ahoj.
1: Je to tak, ahoj, krásný odpoledne. A já vás v úvodu zpráv pozvu za kulturou. Austin TV dneska v prostoru by Jesus tady u nás v Praze. Co se počasí týče, dneska v noci příjemněji, teploty okolo 18 až 13. Jinak pod mrakem s doznívajícím deštěm, přeháňkama nebo bouřkama, bacha na Moravě a ve Slezsku můžou být ještě silný, no taky se můžou ojediněle tvořit mlhy. Zítra denní maxima do 26, respektive 29 stupňů, ale více řekneme za chviličku, teď už nás čeká všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Babiš se prezidentovi dál vyhýbá, nad Bodamským jezerem se vytvořilo tornádo a frontman Rush dostal stopku. Andrej Babiš odmítá spolupráci s prezidentem. Premiér podle svých slov nevidí důvod ke schůzce s hlavou státu k summitu NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to Petru Pavlovi napsal v dopisu. Prezident dnes deníku CZ řekl, že premiérovi několikrát nabízel osobní setkání, naposledy včera. Babiš ale odmítl, protože z jeho pohledu je vše rozhodnuté. Prezident Pavel deníku také prozradil, že mu Babišova vláda neschválila mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře a drasticky mu osekala doprovod. Z plánovaného sedmičleného týmu mu kabinet schválil jen 4 lidi, z toho jsou 3 bodyguardi a všechny jmenovitě vybral. Podle prezidenta mu současná vláda brání v práci i tím, že nemá od vlády mandát na summit, takže se zřejmě nezúčastní ani neoficiální večeře lídrů. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit na to určitě dostane. Moravou procházejí silné bouřky, hasiči zasahují u desítek událostí, odstraňují spadlé stromy a větve a čerpají vodu ze sklepů, ale i na ulicích v Ostravě, kde se ucpaly kanály. Zatopený byl také podchod u vlakové zastávky ve Stodolní ulici. I v Beskydech se podle meteorologů právě vyskytují extrémně silné bouřky s přívalovými srážkami. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční za půl hodiny. Hrozí rozvodnění malých toků a podemletí komunikací. Bouřky mohou způsobit rychlou přívalovou povodeň a škody na majetku. Další extrémně silné bouřky s nárazy větru kolem 90 km v hodině jsou také na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. Počasí úřaduje i jinde v Evropě. Například nad Bodamským jezerem na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska se dnes sformovalo tornádo. Německá meteorologická služba upřesnila, že to byla takzvaná vodní smršť, jak se sloupcovitý vítr nad hladinou nazývá. Ukaz byl vidět asi 15 minut. Rychlost větru se odhaduje na 100 až 150 km v hodině. Vír zůstal jen nad hladinou, proto na pevnině nevznikly žádné škody. Do problému se nedostaly ani posádky lodí, jak uvedla vodní policie. Další tornáda podle meteorologů v regionu ještě mohou odpoledne vzniknout. Bouřky už si v Rakousku vyžádali jednoho mrtvého, ve Švýcarsku vedli k velkému sesuvu půdy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Milan Petržela, rekordman v počtu startů v české nejvyšší fotbalové lize, končí v týmu Slovácka. Klub z Uherského Hradiště na sociální síti X oznámil, že s tímto 43-letým záložníkem neprodloužil smlouvu. Petržela byl v uplynulé sezóně nejstarším působícím hráčem v lize, přičemž zatím není jasné, jestli bude ve své fotbalové kariéře ještě někde pokračovat. Geddy Lee přišel ohlas, rokový svátek v Texasu se tak odkládá. Kanadští Rush musí kvůli akutní laryngitidě a bronchitidě svého frontmana stopnout velkolepé reunion turné 50-something. Plánované koncerty v prestižní Dickies aréně ve Fort Worth se přesouvají na neurčito. Zdraví 70-leté legendy dostalo po předchozích famózních setech stopku od lékařů. Kapela se fanouškům omlouvá s tím, že jim po 50 letech kariéry nechce dát nic menšího než 100% výkon. Nicméně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Jak to bude s počasím vypadat zítra? Čekáme většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Večer už to bude lepší a bude oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť, a to na severozápadě. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, pokud jste z jižní Moravy, tam naměříte i 29 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. 3:08 startuje středeční nekonečný koncert v první části Živáky od Green Day, taky od Muse, a na úvod to budou Rammstein a Ich Will. Tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Ich Will.

0: Dáváte si nekonečný koncert na Radio Rock Zone, tedy naší pravidelnou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. Za náma Green Day a jejich Longview, no a za malou chvíli se můžete těšit na YouTube a nebo taky na ex-Beatla Paula McCartneyho se songem právě z repertoáru Beatles Drive My Car.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale ještě omrkneme situaci na silnicích, 18 hodin 17 minut, no a jak to vypadá v Praze, Lenko, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezký večer. Na proseku v Litoměřické ulici u křižovatky s Vysočanskou bourala dvě osobní auta. Nehody policie vyšetřuje také v Motole v Kukulově ulici na úrovni nemocnice směrem na Nové Butovice, na Břevnově v Bělohorské ulici u křižovatky s ulicí za Strahovem a bouralo se také na křižovatce ulic Chlumecká a Náchodská. Ve Vršovicích ve Vladivostocké ulici u křižovatky s ulicí u Slávie bouralo osobní auto s autobusem a na ústecké D8 na příjezdu do Prahy popojíždí kolona od 9. kilometru přes Cínoveckou až do Belské, kde se kvůli omezení projíždí jen jedním pruhem. Z Global Assistant, Lenka.
0: Lenko, díky, tady z Prahy připojím ještě hostivař, pozor, ve Voznický ulici u křižovatky s ulicí Plukovníka Mráze, tam bouralo osobní auto do svodidel, nehoda je s únikem oleje, projedete s omezením, na Děčínsku mezi Lískou a Horní Kamenicí se převrátil osobák, na místě zasahou záchranáři, projíždějte se zvýšenou opatrností a pozor taky na Třebíčsku ve Starči v Tyršově ulici, bouralo tam osobní auto, projedete s omezením.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
6: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
7: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Další ze série dnešních živáků, finská kapela Nightwish a Over the Hills and Far Away. Máme 18 hodin 33 minut, asi nejvyšší čas, abych připomněl, že celou příští hodinu, tedy mezi 19. a 20. se tady bude hrát na vaše přání, no a vaše tipy očekávám na mailové adrese hrajeme@rockzone.cz, no a nebož na našem Rockzone Facebooku, kam mi můžete psát buď to do zpráv, anebo do komentářů pod nejnovější fotku.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: No tak, okurková sezóna v plném proudu, takže moc těch akcí, kam můžete dneska vyrazit, není. Každopádně tady v Praze Bike Jesusu mexická parta Austin TV a ve vagonu Ivan Vrána and Mr. Crow Blues Band. No a jinak v Trutnově samozřejmě v areálu na bojišti startuje festival Obscene Extreme, i tam můžete vyrazit. Tak jo, před náma poslední blok živáků před 19. hodinou, v něm zazněj třeba Garbage a jejich Only Happy When It Rains.
2: A je tu nová deska americká.

performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
7: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
8: The unknown, all that stuff. This is called Tears of the Dragon.

0: Dnešní nekonečný koncert na rádiu Rock Zone nám uzavřel Eric Clapton s živákem My Father's Eyes a učinil tak půl minuty před 19. hodinou, tedy ve chvíli, kdy už vás opětovně z moderátorský židle zdraví Šimon Kalousek, pohodovej středeční večer. No a než tady začnu hrát na vaše přání, dám slovo Sašence, která má pro nás čerstvý informace. Ahoj.
1: Je to tak, jak říkáš, krásný večer vám přeju. Ano, pojďme se do toho pustit. Úvodem samozřejmě očko na počasí. Dneska v noci teploty okolo 18 až 13 stupňů pod mrakem. Dešť bude doznívat, přehánky nebo bouřky na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. No a na západě a od západu během noci s výjimkou východu i jinde bude polojasno a skoro jasno, budou se ojediněle tvořit mlhy. Zítřejší maxima 26, respektive 29 stupňů. K tomu se propracujeme. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Vsetínsku hrozí vylití Bečvy. Bartuňková s Muchovou postoupili v Londýně do třetího kola a Florian Sen přiveze do Prahy solový projekt. V podvečer udeřily silné bouřky na východě Moravy a Slezska. Meteorologové kvůli tomu dokonce zpřísnili i výstrahu. Už dopoledne bouřilo v Čechách a kolem poledne také na Vysočině. Hasiči museli řešit popadané stromy a lokální záplavy. Největší nebezpečí hrozí na Vsetínsku, kde stoupla hladina Vsetínské Bečvy. Hrozí pravděpodobné zaplavování níž položených obydlených oblastí a silnic a četné škody v krajině a na majetku. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav, podle kterého se dají čekat také komplikace zejména v dopravě, zásobování a službách. Česko dnes spustilo centrální evidenci psů. Chovatelé ale nemusí své zvíře registrovat hned dnes. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě u veterináře, nejpozději pak při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Centrální evidence má sloužit jako nástroj, jak kontrolovat problematické chovy, ale také třeba k identifikaci majitele psa. Ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád dodává, že evidence bude pomocníkem i pro nové chovatele.
3: Protože vlastně by si měli vždy vyžádat doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci. V momentě, kdyby jim chovatel říkal, že z nějakých důvodů ještě to nestihl a tak dále, tak by vždy měli pojmout nějaký pochybnost o tom, že je všechno splněný.
1: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům, jejich výši zákon nestanovuje. Podle průzkumu Komory veterinárních lékařů se pohybují řádově v několika stech korun. Babiš junior odpromoval na prominentní škole v Británii. Nejmladší 22-letý syn premiéra Andreje Babiše Frederik má za sebou úspěšné studium na skotské univerzitě v St. Andrews. Jak informuje Blesk, na této škole studoval příští britský král William. Rodiče se na sociálních sítích pochlubili pár záběry z dnešní slavnostní ceremonie. Z webu univerzity vyplývá, že dnes popoledni promovali bakaláři studia biznisu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po Karolíně Muchové dnes na Wimbledonu postoupila do třetího kola Nikola Bartuňková a porazila v českém derby Kateřinu Siňakovou 6-2, 6-4. O postup do třetího kola v All England Clubu bojuje ještě předloňská šampionka Barbora Krejčíková. Hraje s Ruskou Andrejevovou. Metalová ikona Florian Sen míří do Prahy. Zpěvačka kapely Nightwish vyráží na solové turné Haters s novým tvrdším materiálem, který odráží její nejhlubší hudební vlivy. Fanouškům slibuje čerstvé a osobní skladby, včetně nedávného singlu Run. V doprovodu své solové kapely to rozjede 27. ledna 2027 v pražském klubu Roxy. Tak tam zaskočte, máte-li chuť. No a pojďme se podívat ještě na počasí. Zítra bude povětšinou polojasno, na východě i zataženo a ojediněle čekáme déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude na severozápadě oblačnosti přibývat, později se vyskytne déšť. No a nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů a na jižní Moravě i 29.
0: Tak to byly zprávy od Sašenky, já za ně děkuju. No a 4 minuty po 19. startuje hodina muziky. Na vaše přání, jak na ně, buď přes telefon 255 700 707 nebo přes mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz. Případně můžete taky navštívit náš Rockzone Facebook a svoje přání napsat buď to do komentáře pod nejnovější fotku, anebo do zprávy.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak na úvod hodinky jmenovaný vašim hudebním přáním kapela, o který už je teď jasný, že bude jedním z hlavních headlinerů příštího ročníku festivalu Rock for People, řeče o kapele Blink-182, o které jsme si dali song All the Small Things. Tak teď pro změnu něco českýho. Robert Jonák mi napsal na Facebook, náš přední fanoušek. Ahoj Šimone, prosím tě, nemohl by se mi zahrát něco od bandy Tři sestry z alba Stará kovárna aneb Konec punků v Čechách. Pokud z tohoto alba nic nemáš, tak nějakou pivní pro tebe do studia a vůbec všem hezký večer. S pozdravem věrný posluchač Robert Jonák mladší, PS Punks Not Dead Vivolové. No tak představ si, Roberte, že tady něco z alba Stará kovárna aneb Konec punků v Čechách mám. Já jenom doplním, že tohle není úplně klasická řadovka Tří sester, protože se jedná o album cover verzí, tedy album oblíbených kapel Tří sester. No a jednou z takových předělávek je song Krysy snad jí lepnou, taky Robertovi posílám.
1: Radio Rock Zone.

0: Švédská parta Sabatona i Carlos Rex. No tak my se s dalším přáním malinko přesuneme, a to ze Švédska do Německa, protože mi napsal Tomáš Adam do mailu: ahoj Šimone, včera jsem byl v Bratislavě na koncertě kapely Scorpions a já bych si přál, aby si zahrál jejich slavnou Wind of Change. Zdravím do rádia. Tak Tomáši, já tě taky zdravím, doufám, že jsi z koncert náležitě užil. No a Scorpions a jejich klasika Wind of Change speciálně pro tebe právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Klasika od Skorpion za náma, 19 hodin 21 minut. V rychlosti připomenu, že až do 8 se tady tradičně hraje na vaše přání, no a já na ně čekám buď na mailové adrese hrajeme@rockzone.cz nebo na našem Rockzone Facebooku ve zprávách či v komentářích pod nejnovější fotkou, a nebo taky na telefonu 255 700 707. Aktuální single od Rolling Stones In The Stars za chvíli, no a pak už to bude zase na vás.
1: Škvoři naživo na rádiu Rockzone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
2: Hit sezóny na rádiu.

Nestárnoucí Rolling Stones vydávají už 10. července svoje nový album Four in Tongues, no a najdete na něm i tenhle povedený single In the Stars. Tak my pojďme na další vaše přání zase z mailu, no a napsal mi tam Mikeš. Ahoj, mohl bych poprosit od Painkiller od Judas Priest, předem díky. Tak Mikešovi se týhle vele klasiky od Judas Priest zachtělo, no a já mu ji pošlu. Ahoj. Radio Rock Zone.

0: Klasická věc od Black Sabbath Warpix v živém provedení na rádiu Rockzone. No a teď už je čas na poslední z vašich dnešních přání. Napsala mi Alena Klímová na mail. Ahoj, mohla bych poprosit o Join Me in Dead od Him. Děkuji. Aleno, velmi rád tenhle ten song zahraju, takže je nachystaný speciálně pro tebe za chvíli tady na rádiu Rockzone. No a zároveň vzkazuju všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude zase zítra ve čtvrtek. Dáme si společně mezi 19. a 20. hodinou.
1: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Kapela Cranberries nás tady na Rádio Rock Zone hudebně doprovodila k 19. hodině a 59. minutě. Tak přátelé, v tuhle chvíli vás opětovně od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek, pohodovej středeční večer. No a než si tady dáme poslední společnou hodinku pro dnešní den, dáme si taky poslední společný zprávy se Sašenkou. Ahoj.
1: To si pište, krásný večer, a otevřeme je pohledem na počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Nejnižší teploty okolo 18 až 13 stupňů, haleluja, jinak oblačno i zataženo, doznívající déšť, přeháňky nebo bouřky. Bacha, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silný. No a budou se ojediněle tvořit mlhy. Zítra denní maxima do 26, respektive 29 stupňů, ale k tomu se dostaneme. Teď pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
1: Nad Moravou se protočily silné bouře, s Babišem do Ankary poletí Monika a Amerika se chystá na Den nezávislosti. Českem od noci procházejí silné bouřky, silný vítr vyvracel a lámal větve a stromy, lijáky zatopily ulice, působily problémy na železnici a dočasně připravili o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. Odpoledne se extrémně silné bouřky prohnaly v Beskydech na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnicích pak zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci na dnešek zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. Ministerstvo zahraničí nakonec částečně vyhovělo prezidentovi. Petru Pavlovi na let do Ankary na summit NATO akreditovalo víc zaměstnanců kanceláře, uvedl to Seznam zprávy. Původně kabinet prezidentovi z plánovaného 7členného týmu schválil jen 4 lidi, z toho 3 bodyguardy, a všechny navíc jmenovitě vybral. Na mandát od vlády na summit Severoatlantické aliance ale prezident dál čeká. Petr Pavel se tak zřejmě nezúčastní neoficiální večeře lídrů. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit na to určitě dostane. Kdo se neformální večeře v Ankaře během summitu zúčastní, bude manželka premiéra Babiše Monika. Bude mu dělat doprovod. Serveru iDNES.cz to dnes potvrdil sám předseda vlády. Prezidentovi na Facebooku znovu vzkázal, že by bylo lepší, kdyby do Turecka neletěl a ustoupil. Amerika slaví 250. výročí svobody. Velkolepé oslavy startují už zítra oficiálním programem Bílého domu. Hlavním centrem dění bude Filadelfia. Přímo u Síně nezávislosti vystoupí desítky hudebních hvězd a oblohu rozzáří ohňostroj.
3: Řadoví Američané budou vznik USA oslavovat s hrdostí, ať jsou demokraté nebo republikáni. Grilování a ohňostroje na předměstích spojí celou zemi. Oficiální pódia budou ale ostře rozdělená podle politických sympatí. Hlavními pilíři oslav bude také New York a Los Angeles. Ve Filadelfii vystoupí Christina Aguilera nebo zpěvák a herec Will Smith. Úchvatné světelné show se bude konat ve Washingtonu DC. Organizátoři se s tímto největším ohňostrojem v americké historii snaží zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Ze Spojených států Hedvika Meller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistky Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Muchová porazila na londýnské trávě Číňanku Chang Shuai 6-3, 6-2. 20-letá Bartuňková vyřadila v českém derby Kateřinu Siňakovou 6-2, 6-4 a příště může hrát s Barborou Krejčíkovou, která bojuje s Ruskou Andrejevovou. Po remíze 1-1 rozhodne třetí set. Gary Lee přišel ohlas. Rokový svátek v Texasu se tak odkládá. Kanadští Rush musí kvůli akutní laryngitidě a bronchitidě svého frontmana stopnout velkolepé reunion turné 50-something. Plánované koncerty v prestižní Dickies aréně ve Fort Worth se přesouvají na neurčito. Zdraví 72-leté legendy dostalo po předchozích famózních setech stopku od lékařů. Kapela se fanouškům omlouvá s tím, že jim po 50 letech kariéry nechce dát nic s menšího než 100% výkon. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Na úplný závěr ještě hodíme v oko na počasí. Zítra bude povětšinou polojasno, na východě zpočátku i zataženo, ojediněle čekáme déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky, večer pak bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Denní maxima 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 29.
0: No tak jo, děkujeme pěkně. Po 20. hodině nás tady z muziky čekají Wolf Mother, taky The Cure a na úvod hodiny Kabáti a jejich Malá dáma. Tak ještě jednou pohodovej večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární The Doors vydali v roce 1967 své druhý řadový album Strange Days a najdete na něm i tuhle skladbu Love Me Two Times právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak úplně naposledy omrkneme situaci na tuzemských silnicích, tedy naposledy pro dnešek 20 hodin 16 minut. V Hradci Králové pozor v ulici Na rozhraní, srazily se tam dvě osobní auta, s opatrností projedete. Tady v Praze v Libuši, v Libušské ulici u křižovatky s ulicí Na okruhu, dva osobáky v sobě počítejte s omezením. No a pozor taky na trase z Velké Bíteše ve směru na Žďár nad Sázavou, v Ostrově nad Oslavou šetří policie havárii osobního auta, počítejte s omezením. Nás čekají za chvíli hym a taky aktuální věc od kapely Pretty Reckless, Love Me.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Živáko Depeche Mode, Never Let Me Down Again, moje labutí píseň pro dnešek. Já, Šimon Klousek, se s váma pro dnešek už rozloučím. Popřeju vám pohodovej zbytek středečního večera, užijte si ho nejlíp, jak dovedete. No a my si to spolu dáme zase zítra ve čtvrtek, tentokrát klasicky od 2 odpoledne do té doby čus.
1: A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
4: Rádio Rockzone.
5: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud zachoval současné rozpočtové určení daní. Ve středu začala fungovat evidence psů a Bartuňková s Muchovou postoupili v Londýně do třetího kola. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Rozdělování peněz mezi kraje podle starých tabulek u ústavního soudu prošlo. Soudci ve středu zamítli stížnost skupiny 32 senátorů, kteří chtěli zrušit současný systém rozpočtového určení daní. Ten podle nich stojí na víc než 20 let starých parametrech, ignoruje úbytek nebo nárůst obyvatel a znevýhodňuje některé regiony. Podle ústavního soudce zpravodaje Jiřího Přibáně systém sice není ideální, ale právo krajů na samosprávu neporušuje a daňové zákony mají měnit politici, nikoliv soud. S verdiktem ostře nesouhlasí například středočeská hejtmanka Petra Pecková, podle které je nespravedlivé, že některé kraje mají miliardy na účtech, zatímco jiné si musí na klíčové investice půjčovat. Česko ve středu spustilo centrální evidenci psů. Chovatelé ale nemusí své zvíře registrovat hned. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě u veterináře, nejpozději pak při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Centrální evidence má sloužit jako nástroj, jak kontrolovat problematické chovy, ale také třeba k identifikaci majitele psa. Ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád dodává, že evidence bude pomocníkem i pro nové chovatele.
2: Protože vlastně by si měli vždy vyžádat doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci. V momentě, kdyby jim chovatel říkal, že z nějakých důvodů ještě to nestihl a tak dále, tak by vždy měli pojmout nějaký pochybnost o tom, že je všechno splněný.
1: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům, jejich výši zákon nestanovuje. Podle průzkumu Komory veterinárních lékařů se pohybují řádově v několika stech korun. Babiš junior odpromoval na prominentní škole v Británii. Nejmladší 22-letý syn premiéra Andreje Babiše Frederik má za sebou úspěšné studium na skotské univerzitě v St. Andrews. Jak informuje Blesk, na této škole studoval příští britský král William. Rodiče se na sociálních sítích pochlubili pár záběry ze středeční slavnostní ceremonie. Z webu univerzity vyplývá, že ve středu popoledně promovali bakaláři studia biznisu.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do třetího kola. 29-letá tenistka Číňanku Chang Shuai porazila na trávě v londýnském All England Clubu 6-3, 6-2. Po Muchové ve středu na Wimbledonu postoupila do třetího kola i Nikola Bartuňková. Porazila v českém derby Kateřinu Siňakovou 6-2, 6-4. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě naměříte až 29 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Skoro třetina protidrogových expertů končí. Sněmovna okleštila prezidentovi pravomoce a řidiči z Německa musí na rozvadově počítat s omezením. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Téměř třetina vládních protidrogových expertů skončila, a to poté, co agenda od středy oficiálně přešla pod ministerstvo zdravotnictví. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů jich kvůli tomuto kroku 8 odešlo. A to včetně národního koordinátora Pavla Béma, který skončil k úterku. Přesun z gesce premiéra Andreje Babiše kritizovali jak odborníci, tak opozice, podle kterých se tím rozbije funkční nadrezortní model prevence a léčby. Vláda si od změny slibuje vyšší efektivitu. Na ministerstvu zdravotnictví sice vznikla nová sekce duševního zdraví a závislostí. Experti ale paradoxně nedostali kanceláře tam, nýbrž na ministerstvu práce. Zástupci zaměstnanců navíc varují, že další odchody mohou následovat po prázdninách, podle toho, jak nový systém bude fungovat. Prezident přijde o část svých pravomocí při jmenování diplomatů. Sněmovna ve středu schválila změnu zákona, podle které už hlava státu nebude pověřovat a odvolávat šéfy stálých misí u mezinárodních organizací. Tato agenda nově kompletně přejde pod ministra zahraničí, který jim už teď vydává pověřovací dopisy. S návrhem na omezení prezidentských pravomocí přišel poslanec Libor Vondráček a změna prošla jako součást širší novely nového zákona o státních zaměstnancích. Osekání vlivu Hradu na zahraniční službu teď dostane k posouzení Senát. Řidiči jedoucí z Německa do vnitrozemí musí na hraničním přechodu Rozvadov počítat s velkým omezením. Na dálnici D5 se totiž od středy uzavřela většina tamního odpočívadla ve směru na Prahu, a to včetně benzínky. Stavbaři se přesunuli do střední části areálu, kde opravují parkoviště pro kamiony. Projet se dá v podstatě jen k mýtné bráně a pro dálniční známku. Omezení zde potrvá až do listopadu, kdy celá modernizace za 650 milionů korun skončí. Po kompletní dokončení tady vznikne vůbec největší dálniční parkoviště v Česku, které nabídne přes 300 míst pro kamiony, nové infocentrum se sprchami, odpočinkové zóny i dětské hřiště.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tragické fotbalové oslavy v Mexiku mají nakonec 3 oběti. Úřady oficiálně potvrdily, že k udušenému 44-letému muži a 19-leté dívce přibyla v nemocnici ještě 48-letá žena. Více než milionový dav v ulicích hlavního města slavil historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství světa po výhře 2-0 nad Ekvádorem. K neštěstí došlo v obří tlačenici přímo u památníku Anděla nezávislosti, kde euforii fanoušků vystřídali drsné záběry záchranářů oživujících lidi přímo na zemi. Starostka města už vyjádřila rodinám soustrast a vyzvala k zodpovědnosti. Mexičané vyhráli zápas vyřazovací části na šampionátu poprvé po dlouhých 40 letech. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo a ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě naměříte i 29.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

který se říká Machine Gun Kelly podle slavného gangsta z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud zachoval současné rozpočtové určení daní. Ve středu začala fungovat evidence psů a Bartuňková s Muchovou postoupili v Londýně do třetího kola. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Rozdělování peněz mezi kraje podle starých tabulek u ústavního soudu prošlo. Soudci ve středu zamítli stížnost skupiny 32 senátorů, kteří chtěli zrušit současný systém rozpočtového určení daní. Ten podle nich stojí na víc než 20 let starých parametrech, ignoruje úbytek nebo nárůst obyvatel a znevýhodňuje některé regiony. Podle ústavního soudce zpravodaje Jiřího Přibáně systém sice není ideální, ale právo krajů na samosprávu neporušuje a daňové zákony mají měnit politici, nikoli v soud. S verdiktem ostře nesouhlasí například středočeská hejtmanka Petra Pecková, podle které je nespravedlivé, že některé kraje mají miliardy na účtech, zatímco jiné si musí na klíčové investice půjčovat. Česko ve středu spustilo centrální evidenci psů. Chovatelé ale nemusí své zvíře registrovat hned. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě u veterináře, nejpozději pak při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Centrální evidence má sloužit jako nástroj, jak kontrolovat problematické chovy, ale také třeba k identifikaci majitele psa. Ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád dodává, že evidence bude pomocníkem i pro nové chovatele.
2: Protože vlastně by si měli vždy vyžádat doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci. V momentě, kdyby jim chovatel říkal, že z nějakých důvodů ještě to nestihl a tak dále, tak by vždy měli pojmout nějaký pochybnost o tom, že je všechno splněný.
1: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům, jejich výši zákon nestanovuje. Podle průzkumu Komory veterinárních lékařů se pohybují řádově v několika stech korun. Babiš junior odpromoval na prominentní škole v Británii. Nejmladší 22-letý syn premiéra Andreje Babiše Frederik má za sebou úspěšné studium na skotské univerzitě v St. Andrews. Jak informuje Blesk, na této škole studoval příští britský král William. Rodiče se na sociálních sítích pochlubili pár záběry ze středeční slavnostní ceremonie. Z webu univerzity vyplývá, že ve středu popoledně promovali bakaláři studia biznisu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do třetího kola. 29-letá tenistka Číňanku Chang Shuai porazila na trávě v londýnském All England Clubu 6-3, 6-2. Po Muchové ve středu na Wimbledonu postoupila do třetího kola i Nikola Bartuňková. Porazila v českém derby Kateřinu Siňakovou 6-2, 6-4. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě naměříte až 29 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: I thought the song was still going.
1: That's hilarious.
0: Okay.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Skoro třetina protidrogových expertů končí. Sněmovna okleštila prezidentovi pravomoce. A řidiči z Německa musí na rozvadově počítat s omezením. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Téměř třetina vládních protidrogových expertů skončila, a to poté, co agenda od středy oficiálně přešla pod ministerstvo zdravotnictví. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů jich kvůli tomuto kroku 8 odešlo. A to včetně národního koordinátora Pavla Béma, který skončil k úterku. Přesun z gesce premiéra Andreje Babiše kritizovali jak odborníci, tak opozice, podle kterých se tím rozbije funkční nadrezortní model prevence a léčby. Vláda si od změny slibuje vyšší efektivitu. Na ministerstvu zdravotnictví sice vznikla nová sekce duševního zdraví a závislostí. Experti ale paradoxně nedostali kanceláře tam, nýbrž na ministerstvu práce. Zástupci zaměstnanců navíc varují, že další odchody mohou následovat po prázdninách, podle toho, jak nový systém bude fungovat. Prezident přijde o část svých pravomocí při jmenování diplomatů. Sněmovna ve středu schválila změnu zákona, podle které už hlava státu nebude pověřovat a odvolávat šéfy stálých misí u mezinárodních organizací. Tato agenda nově kompletně přejde pod ministra zahraničí, který jim už teď vydává pověřovací dopisy. S návrhem na omezení prezidentských pravomocí přišel poslanec Libor Vondráček a změna prošla jako součást širší novely nového zákona o státních zaměstnancích. Osekání vlivu Hradu na zahraniční službu teď dostane k posouzení Senát. Řidiči jedoucí z Německa do vnitrozemí musí na hraničním přechodu Rozvadov počítat s velkým omezením. Na dálnici D5 se totiž od středy uzavřela většina tamního odpočívadla ve směru na Prahu, a to včetně benzínky. Stavbaři se přesunuli do střední části areálu, kde opravují parkoviště pro kamiony. Projet se dá v podstatě jen k mýtné bráně a pro dálniční známku. Omezení zde potrvá až do listopadu, kdy celá modernizace za 650 milionů korun skončí. Po kompletním dokončení tady vznikne vůbec největší dálniční parkoviště v Česku, které nabídne přes 300 míst pro kamiony, nové infocentrum se sprchami, odpočinkové zóny i dětské hřiště.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tragické fotbalové oslavy v Mexiku mají nakonec 3 oběti. Úřady oficiálně potvrdily, že k udušenému 44-letému muži a 19-leté dívce přibyla v nemocnici ještě 48-letá žena. Více než milionový dav v ulicích hlavního města slavil historický postup národního týmu do osmi finále mistrovství světa po výhře 2-0 nad Ekvádorem. K neštěstí došlo v obří tlačenici přímo u památníku Anděla nezávislosti, kde euforii fanoušků vystřídali drsné záběry záchranářů oživujících lidi přímo na zemi. Starostka města už vyjádřila rodinám soustrast a vyzvala k zodpovědnosti. Mexičané vyhráli zápas vyřazovací části na šampionátu poprvé po dlouhých 40 letech. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo a ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě naměříte i 29.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

Dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud zachoval současné rozpočtové určení daní. Ve středu začala fungovat evidence psů a Bartuňková s Muchovou postoupili v Londýně do třetího kola. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Rozdělování peněz mezi kraje podle starých tabulek u ústavního soudu prošlo. Soudci ve středu zamítli stížnost skupiny 32 senátorů, kteří chtěli zrušit současný systém rozpočtového určení daní. Ten podle nich stojí na víc než 20 let starých parametrech, ignoruje úbytek nebo nárůst obyvatel a znevýhodňuje některé regiony. Podle ústavního soudce zpravodaje Jiřího Přibáně systém sice není ideální, ale právo krajů na samosprávu neporušuje a daňové zákony mají měnit politici, nikoli v soud. S verdiktem ostře nesouhlasí například středočeská hejtmanka Petra Pecková, podle které je nespravedlivé, že některé kraje mají miliardy na účtech, zatímco jiné si musí na klíčové investice půjčovat. Česko ve středu spustilo centrální evidenci psů. Chovatelé ale nemusí své zvíře registrovat hned. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě u veterináře, nejpozději pak při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Centrální evidence má sloužit jako nástroj, jak kontrolovat problematické chovy, ale také třeba k identifikaci majitele psa. Ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád dodává, že evidence bude pomocníkem i pro nové chovatele.
2: Protože vlastně by si měli vždy vyžádat doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci. V momentě, kdyby jim chovatel říkal, že z nějakých důvodů ještě to nestihl a tak dále, tak by vždy měli pojmout nějaký pochybnost o tom, že je všechno splněný.
1: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům, jejich výši zákon nestanovuje. Podle průzkumu Komory veterinárních lékařů se pohybují řádově v několika stech korun. Babiš junior odpromoval na prominentní škole v Británii. Nejmladší 22-letý syn premiéra Andreje Babiše Frederik má za sebou úspěšné studium na skotské univerzitě v St. Andrews. Jak informuje Blesk, na této škole studoval příští britský král William. Rodiče se na sociálních sítích pochlubili pár záběry ze středeční slavnostní ceremonie. Z webu univerzity vyplývá, že ve středu popoledni promovali bakaláři studia biznisu.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do třetího kola. 29-letá tenistka Číňanku Chang Shuai porazila na trávě v londýnském All England Clubu 6-3, 6-2. Po Muchové ve středu na Wimbledonu postoupila do třetího kola i Nikola Bartuňková. Porazila v českém derby Kateřinu Siňakovou 6-2, 6-4. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě naměříte až 29 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Tak, dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Skoro třetina protidrogových expertů končí. Sněmovna okleštila prezidentovi pravomoce. A řidiči z Německa musí na rozvadově počítat s omezením. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Téměř třetina vládních protidrogových expertů skončila, a to poté, co agenda od středy oficiálně přešla pod ministerstvo zdravotnictví. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů jich kvůli tomuto kroku 8 odešlo. A to včetně národního koordinátora Pavla Béma, který skončil k úterku. Přesun z gesce premiéra Andreje Babiše kritizovali jak odborníci, tak opozice, podle kterých se tím rozbije funkční nadrezortní model prevence a léčby. Vláda si od změny slibuje vyšší efektivitu. Na ministerstvu zdravotnictví sice vznikla nová sekce duševního zdraví a závislostí. Experti ale paradoxně nedostali kanceláře tam, nýbrž na ministerstvu práce. Zástupci zaměstnanců navíc varují, že další odchody mohou následovat po prázdninách, podle toho, jak nový systém bude fungovat. Prezident přijde o část svých pravomocí při jmenování diplomatů. Sněmovna ve středu schválila změnu zákona, podle které už hlava státu nebude pověřovat a odvolávat šéfy stálých misí u mezinárodních organizací. Tato agenda nově kompletně přejde pod ministra zahraničí, který jim už teď vydává pověřovací dopisy. S návrhem na omezení prezidentských pravomocí přišel poslanec Libor Vondráček a změna prošla jako součást širší novely nového zákona o státních zaměstnancích. Osekání vlivu Hradu na zahraniční službu teď dostane k posouzení Senát. Řidiči jedoucí z Německa do vnitrozemí musí na hraničním přechodu Rozvadov počítat s velkým omezením. Na dálnici D5 se totiž od středy uzavřela většina tamního odpočívadla ve směru na Prahu, a to včetně benzínky. Stavbaři se přesunuli do střední části areálu, kde opravují parkoviště pro kamiony. Projet se dá v podstatě jen k mýtné bráně a pro dálniční známku. Omezení zde potrvá až do listopadu, kdy celá modernizace za 650 milionů korun skončí.